Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští řidiči si za naftu citelně připlatí. Ještě minulé pondělí přitom patřil tuzemský diesel k nejlevnějším v celé Evropské unii. S nedělním koncem vládního zastropování cen ale přišel zlom a během jediného týdne se Česko v evropském žebříčku propadlo o 7 pozic. Nafta u čerpacích stanic zdražila o více než 4 koruny za litr a růst cen nadále pokračuje. Trh s elektronikou se potýká s vážnými komplikacemi. Chytré telefony dál zdražují a podle analytiků jde pouze o jeden z řady problémů, kterým čelí samotní výrobci. Globální nedostatek paměťových čipů totiž ochromuje produkci nových přístrojů. Výsledkem je citelný úbytek zboží na trhu doprovázený opatrnější obchodní strategií firem. Český fotbalový národní tým prochází po mistrovství světa výraznou obměnou. K vlně konců v reprezentačním dresu se přepojuje další známá tvář, když se po Patriku Šikovi, Tomáši Holešovi, Václavu Černém a Vladimíru Daridovi rozhodl uvolnit místo mladší generaci také spartianský obránce Jaroslav Zelený. Krok stranou navíc zvažují rovněž Vladimír Coufal a Tomáš Souček. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Ústecký kraj hledá sekáče pro jedno ze vzácných míst Chomutovska. Zakázka se týká přírodní památky Slanisko u Škrle, nejde ale o běžnou louku. Díky slané půdě zde rostou vzácné slanomilné rostliny, které jsou v Česku velkou raritou. Na nejcitlivějších místech bude nutné postupovat ručně. Péče o lokalitu potrvá do konce října příštího roku a jejím cílem je zachovat jedinečné Slanisko jako domov pro ohrožené druhy rostlin. Na severu Čech bude dnes většinou polojasno, pršet by nemělo, teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6:02 vám přejeme krásné páteční ráno. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: A místo Davida tady je Filip. Ahoj Filipe.
3: Tak byl Michal David, já budu Filip David.
1: Nebo Filip Michal, nebo Michal Filip. Je někdo takovej? Nicméně Filip.
2: Proč jsi neřek Michal Jasmin nebo Filip Jasmin?
1: Co?
2: Proč mě takhle vynechal?
1: Takovýhle náročný otázky v pátek ráno. Já jsem rád, že jsem sem dojel, ty vůbec. Tak jsme rádi, že vy jste tady. David Guetta, Alphaville, Ava Max, tím startuje páteční snídaně. Pojďme na to, hezké ráno.

0: Maroon 5 Memories. 8 minut po 6. posloucháte Hit Radio. Představte si, že se podíváte na svůj účet a řeknete si, sakra, já mám moc peněz, musíme hnedka zavolat na finančák. Tohle se buď stane v nějakém paralelním vesmíru, anebo ve Velké Británii. Máme tady partu 120 britských milionářů, která požádala vládu, aby jim zvýšila daně, protože prý platí málo. Sami říkají, že současné nastavení je nespravedlivý a že mají na účtech až moc peněz.
1: Já mám radost, když mi přijde jako přeplatek na daních, no tak jasně. Oni zřejmě, když teda nedoplatek.
0: No jasně. Mně to přijde to jako přijít do restaurace, dát si polívku a pak jim tam nechat 5000 dýško, jakože to bylo moc levný teda, jo. Tak mě by zajímalo, jestli je v Česku nějaký člověk, který by tohle udělal. Jako stačí mě, když najdem jednoho. Myslím si, že to asi nebude možný. Nebude možný. Tak pokud byste do toho šli, klidně nám dejte vědět, my vám posíláme další hity. Damiano David, Next Summer, 6 hodin 9 minut. Tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Na páteční ránko Lady Gaga Paparazzi přesně ve 6:45. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Už zítra začíná fotbalová liga, takže se vrací to období, kdy půlka národů řeší tabulku, půlka národa zase jako, proč nám zase doma jede ten fočus. My se tady s Michalem netajíme tím, že fotbal není naše úplně ta nejsilnější stránka.
0: No my jsme se tady před tím vstupem střihli, kdo to začne, jo? Protože jak o nás víte, tak my dva fotbalu vůbec nerozumíme, ale jsme strašně rádi, že tady je pokaždý s náma někdo, kdo fotbalu rozumí, a to je samozřejmě David a dneska Filip, fotbalový komentátor. Filipe, tak co teda začíná? Na co se můžou fotbaloví fanouci těšit?
2: Tak máte štěstí, že to je náš život s Davidem. Doufám, že budu mluvit za oba. No těšit se můžou na to, že po dvou měsících, ta pauza byla delší kvůli mistrovství světa, začíná nejvyšší česká fotbalová liga. To rovnou zítra budou se hrát 4 zápasy, bude rovnou hrát taky Bohemka, Plzeň, Liberec, Ostrava, Sparta, Brno a v neděli budou hrát ty další týmy. Nutno tady podotknout, že už včera hrály 2 týmy v Evropě. Hradec Králové vyhrál v norském Tromso 1-0, Jablonec prohrál v chorvatském Varaždinu 2-3, přesně tak, jak jsi to viděl. Ty jsi snad genius. No ale ještě teda řeknu, pro ty neznalé, takže za týden ještě hrají jak Hradec, tak Jablonec odvetu, takže stále je to všechno otevřené, ale česká liga tedy, to dámy tedy moc času od svých manželů po večerech neměli, protože mistrovství světa skončilo opravdu nedávno, v neděli, a už teď v sobotu, zítra se hraje česká liga.
0: Potřebujete někdo větší důkaz, že Filip opravdu fotbal rozumí?
1: Mimochodem v jedné části Anglie teďka zkoušejí zajímavý projekt, že tam doktoři lidem s depresí předepisujou lístky na fotbal. Ale říkám si, že co když ten jejich oblíbený tým zrovna prohraje, že jo? Tak ta depka bude ještě silnější v tu chvíli.
0: Tak si vezmu dva prášky, no.
2: Musí fandit jedině prostě týmu, který je na špici tabulky, že jo? Nesmí to být poslední tým, tam ho asi doktor nepošle.
0: No tak Filipe, my ti moc děkujeme za vysvětlení a my dva tady se Spince budeme věnovat tomu, čemu rozumíme, nebo aspoň si myslíme, že tomu rozumíme. A to jsou hity za malou chvíli, třeba Krištof a nebo Benson Boone a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme

0: nízké ceny a vždycky něco navíc. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
9: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
8: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
9: Ty máš elektromobil?
8: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
9: Sousede, kde přesně?
10: Půjčovna na Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Záchranné složky právě teď zasahují u nehody na dálnici D8. Opatrně na kilometru 89 ve směru na Ústí nad Labem. Srazilo se tam osobní a nákladní vozidlo.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: tohle je Benson Boone a tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno vám všem, kdo už se těšíte na víkend. Michal, Jasmin a Filip s vámi a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Na začátek tu mám úkol pro milovníky piva, si raději zacpat uši. Velkou smůlu měl totiž pracovník supermarketu v dolnosaském Brudgevelu, když hned první den v novém zaměstnání vezl na paletě desítky bas s pivem a téměř všechny je převrhnul. Od vedoucího prodejny pak dostal varování, že se něco takového sice stát může, ale že to bylo naposled. Kreativní metodu v postupu proti pirátům silnic zvolila belgická policie, když na dálnici na jeho západě země instalovala atrapu svého hlídkového vozu. Vypadala tak realisticky, že mnozí řidiči skutečně zpomalili, než zjistili skutečný stav věci. No a nevšední zdroj fyzického mládí v sobě objevila Italka Idana Abinantaová, která je podle všeho nejstarší tanečnicí na tyči na světě, tedy pole dance. Brzy totiž oslaví 83. narozeniny a nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla přestat. Seniorka z Turína kdysi hodně přijezdila na lyžích a pečovala o své tělo ve fitness studiu. S tancováním na tyči začala až ve svých 71 letech.
3: Představte si, že to je vaše babička, jo? A že tam přijdete, není doma a říkáte, dědo, kde je babi? No, zase na tyči prostě.
0: No, hlavně, jako začala v kolika? V 70 začala.
2: No, v 71, takže už to dělá 12 let.
0: Už. No takhle, tady je vidět, že vlastně jako nikdy není pozdě začít, no. Nicméně, no, myslím si, že tyhle babičce si nedovolí říct, že nemáš hlad. Alex Party na Hit Radio, hezké ráno.

0: Velšle Arms. Tohle jsou hity na páteční ránko, na vaše páteční ránko. Posloucháte Hit Radio? Dobré ráno.
1: Už o půl osmí nás opět čeká rychlá pětka. Každý den hrajeme, nebo vyhrajete o pobyt v některém z partnerských hotelů zapojených do programu Šumava Card. A dneska hrajete o pobyt v rezidenci Fogelsang, a to v hodnotě 10 000 korun, což je dost. Mimochodem, ta rezidence Fogelsang nabízí teda nádherný výhled na hrad Kašperk, taky samozřejmě komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellnessko. A to pořád není jediná věc, o kterou vy hrajete.
0: Protože součástí tady té parádní výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší. A to o spoustu dalších výhod a bonusů u zapojených partnerů po celé západní Šumavě. Takže nevyhráváte jenom to parádní ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a výhod. Tak pokud na to máte chuť a chtěli byste vyhrát, buďte okolo půl osmé u rádia, u vašeho Hit Rádia. No a budeme rádi, když s námi budete klidně až do 9 a klidně až celý den. Za malou chvíli Linkin Park, Up From The Bottom, to je tohle. No a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno vypadá na silnicích.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud projíždíte na Semilsku, pozor, v Rokytnici nad Jizerou. Máme informaci, že tam nejdou semafory u železničního přejezdu. Určitě tam projíždějte s maximální opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Chvíli po 6:45 ladíte páteční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Kdo lítáte pravidelně, tak vás potěší jedna věc, a to sice, že tam končí na letišti Praha jedna z nejotravnějších částí cestování, a to je samozřejmě vybalování svýho příručáku tam u těch skenerů, protože skenery jsou teďka nový.
0: To je super, takže to vybalování těch notebooků a vybalování a parfému a nějakých různých tady těch pytličků už nebude teda třeba.
1: Ne, a potvrzuju to, když jsem letěla na Dovču 3 týdny zpátky, tak opravdu já už jsem tam začala vyndávat všechny ty věci a přítel, nemusíš, a jo, jak to, že jo, a byla jsem tak potěšená, je to bomba.
0: To je za mě vlastně jeden z největších stresů. Já bych na první místo dal stres, jestli se vejdeš do váhové kategorie s kufrem, případně jo. Jestli se ti příručák vejde do té klece. Jo, občas víme, že to tam je potřeba našlapat, aby se to vešlo, pak to nejde vyndat, ale tohle přesně ty vyndáváš, děláš tam tu pyramidu a čekáš, co tam ten sekuriťák nebo co tam ta ochranka jako najde. Jo.
1: Ale místo toho na mě, místo jako skeneru, čekalo jiný překvápko, a to je namátková kontrola. Jo, že jsem procházela tím tunýlkem a oni, že teda namátkou, a pěkně mě sjeli v ruce, že jo, jestli teda nejedu na něčem.
0: Počkej, to by taky, já prostě nevím, jestli to za to může můj obličej, ale já taky, když někam letím, tak mě si mi vytáhnou bokem a začnou mi projíždět takhle, jako mejt ruce, jo. Já jsem si prvně vyříkal, tak asi jako tady, nemám teda premium, ale je to, jako mám ekonomy, ale asi ti umeju ruce, než tam nastoupíš do toho letadla, a on to jete se na drogy, že jo?
1: Ano, jak ruce, tak batoh mi sjeli, a co je zajímavý, že se mi to nestalo jenom v Česku, ale i pak na Tenerife.
0: Říct jakoby tady u toho úkonu, že ti sjeli batoh, je vlastně docela zajímavý.
2: Je to hezký název, a já se musím přidat, teda já jsem letěl naposledy minulý rok na Malorku a sjeli mě taky teda. Takže jsme tady všichni kompletně sjetí.
0: Ale já teda, když se vrátím k té staré kontrole, nebude nám to chybět vlastně, jo? Že jak jsme se za těch 5 vteřin snažili zbalit pásek a noťas a parfémy, zatímco ten borec za náma nás tam málem přijel tou přepravkou.
1: Ono, většina zemí, kam pak letíš na tu Dovču, tak tam to ještě nemají. A to byl i ten náš případ teďka. Takže tady sice dobrý, ale až budeš odlítat od někud, tak si to užijeme.
0: Takže si to užijeme, takže nemusíme být smutný. No tak super. Tak bezpečnostní kontrolou tady na Hit Radio projel i tenhle song, Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. A vy, kdo někam letíte z pražského letiště nebo z jakéhokoliv letiště, tak užijte si Dovču.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Lesní požár na francouzském pobřeží Atlantiku u obce Samos vynutil evakuaci asi 20 tisíc lidí, převážně turistů. Oheň v departementu Gironde dosud spálil 4800 hektarů plochy. Proti rozsáhlým živelným pohromám budou ve Francii zasahovat také hasičské vrtulníky z České republiky a Slovenska. Už rok funguje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v chodové plané u Mariánských lázní. Stal se prvním fungujícím centrem dlouhodobé péče v tuzemsku. Projekt České asociace pojišťové navazuje na memorandum podepsané vládou z předloňského listopadu. Reaguje na rychlé stárnutí populace. Během 10 let má ze soukromých investic vzniknout až 20 podobných center. Fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli ve Varaždínu 2-3. Severočeši ještě v 67. minutě vedli 2-1, ale soupeř stav otočil. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. V závěru Votroky přiblížil k postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Pozor si dejte už zítra na výluku na železniční trati mezi Lovosicemi a Ústím. Správa železnic naplánovala na tento víkend výluku vždy od 7:30 od rána do 14:30 do odpoledne. Po dobu výluky budou osobní vlaky v obou směrech nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Ty pojedou podle výlukového jízdního řádu, ale nebude možné přepravovat jízdní kola a přeprava cestujících na vozíku nebude garantována. Kočárky, ty budou přepraveny pouze do naplnění kapacity autobusů. Na Ústeckou bude dnes většinou polojasno, teploty 23 a 26 stupňů Celsia, pršet by nemělo.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Ahoj, dobré ráno.
8: Krásný pátek. Snídaní
6: šampionů. Vončo, vy kdo s námi jste už od 6, tak všichni jsme společně o hodinu blíž víkendu. Nesmíme zapomenout, je tady s námi Filip, ahoj Filipe.
9: No zdravím, krásné ráno.
6: Dobré ráno.
8: Jen tak mimochodem, hajdom dajdom, 5 měsíců do Vánoc dneska přesně.
6: Hajdom dajdom tydlidom. Ježišmaré, nech toho.
8: Jo, nechám, nech toho. No pojďme si vžít pátek.
6: Já teda přiznám se, ráno jsem se díval na telefon a vidím tam 24. a já, 24, no se nám to blíží.
9: Já už mám první dárek.
6: Počkej, fakt, kecám.

0: za 4 minutky, 8:15. Tohle je páteční Hitrádio a snídaně šampionů. Kdo si myslíte, že největší žrout peněz je bydlení, jídlo, benzín, tak ne, jsou to naši domácí mazlíčci. Prosím vás, pojišťovny v poslední době řeší rekordní škody od mazlíčků, především od psů, ale i koček. A neb čím dražší věc v bytě je, tím líp se žvejká. Mně teda přijde osobně, nevím, jestli to cítíte stejně, ale že psy konkrétně mají nějaký šestý smysl na cenovky, jo? Že obyčejný papuče stražnice to je nezajímá, ale jak tam jsou boty minimálně za trojku, tak to je pro ně taková prémiová žvíkací kost.
1: Tak oni chtějí taky kvalitku, že jo? To se rozumí.
0: No jasně, nebudou se vohrnout nos na nějakým levným věcma, že jo. Mě by zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že vám váš pes nebo kočka nebo jakýkoliv zvíře někdy doma něco poničilo.
1: Třeba u nás doma, pro příklad, tak my jsme měli vždycky teda extrémně vycvičený pejsky, jo. To fakt mamka dělala na veterině, ta si tom dala záležet, to mohli jste tomu předělat cokoliv, on ani nepí, ten byl prostě tak strašně hodný, jo. To z někdy bychom mu ubližovali, to ne, ježišmarja. Nicméně, když bylo ještě štěňátko třeba, tak to samozřejmě rozkousal nějaký kabely a od televize a květináče, že rozházal všude hlínu, ale jako jenom když byl štěně, ale vidím třeba u kamarádek na Instagramu, jak tam mají rozkousaný polštáře a peřiny, to by bylo horší.
0: A televize, nebo já vzpomínám, my jsme měli psa nebo štěně, když se nám rozkousal zánovní koženou sedačku.
1: Ne.
0: No jo, tak jako, tak co mu jako řekneš, no nic. To se nedělá. No, a on chce sežrat něco dalšího, no. Tak by nás zajímalo, co nejdražšího vám doma váš mazlíček zlikvidoval a třeba kolik vás ta legrace stál. Ty máš něco, Filipe, takovýho?
2: Ale my máme kočičku doma, ale jelikož jsem jí tak jako můžeme říct poděděl až v pokročilém věku, tak ona nic neničí, tak sem tam něco poškrábe, to jo, tak jsou to kočky, ale jinak mám dobrou zkušenost takhle. I u babičky jsme měli dva psy a vlastně, že by něco ničili nějak, tak asi mám na ně dobrý vliv na ty zvířata. Jestli to nebude majitelem.
0: Bylo, jak zřek, že jsem tam něco poškrábe, že jim máš vlastně rád, že ti nevadí, že máte dodrbaný dveře, že máte dodrbaný ty sedačky.
2: To ne zas takhle, ale jako takhle. Když si vzpomenu, tak občas něco takhle trošku poničí.
0: Lehce.
2: Lesvině jedna.
0: To je ono, na to jsme čekali. Tak pojďte se nám pochlubit, vy, kdo nás posloucháte, co teda nejdražšího vám váš mazlíček zlikvidoval. WhatsApp 777-937-777, budeme rádi, když nám to sem hodíte jako hlasovku, nebo nám to sem pingněte jako zprávu a my se k tomu vrátíme. Teď Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, 7:14, hezké ráno.

0: 7 hodin 20 minut, dobré ránko. Dřív se říkalo, že pes, který štěká, nekouše. Dneska platí, že pes, který je potichu v obýváku, tak právě do něčeho kouše. Bavili jsme se tady o tom, že pojišťovny hlásí, že v poslední době řeší čím dál víc pojistných událostí, že domácí mazlíček něco zničil, tak jsme se ptali vás, co nejdražšího vám váš pes, kočka, jakýkoliv zvíře doma zlikvidovala.
1: Opakovalo se rozkousání kabelů, samozřejmě od koček, křečků, taky od činčily třeba, pak rozkousaný boty, rozbitý vázy, prostě spousta neštěstí. Máme tady ale i hlasovky nějaký.
0: Pojďme na to od myšky.
2: Ahoj kluci, dobré ráno. Já jsem si takhle kdysi koupila z Brigario z peněz konversky, takže jsem na to fakt nekodřela, že ve skladu za 70 kaček na hodinu tenkrát. Tak jsem si je dotáhla domů, no a druhý den je náš miláček, mazlíček rozkousal. Já jsem myslela, že ho zabiju a pak jako tak ležel a tak na mě jako koukal, jako co jsem provedl, já za to nemůžu, oni mi chutnali. Takže tím hasla moje brigáda teda, no. A pejsek do teďka žije. Mějte se, ahoj.
1: Ty oči, no, ty jsou zrádný.
0: Oni totiž moc dobře vědí, co provedli, moc dobře vědí. Taky tady máme hlasovku od Milana.
3: Čaute lidi, tak mě štědně československýho vlčáka rozkouzalo sedačku za 25 tisíc. Takže paráda. Ale neuděláš s tím nic, protože jsou to zvířata a když nejste doma, tak to můžeš dělat. Holce, s tím musíte smířit. Čau.
0: Přesně, je to takový se s tím smíř, no, nedá se nic dělat.
4: Akorát mě tady zaujalo, že tady nezazněl, že ještě žije ten vlčák. To v té první zprávě bylo.
0: Tam to víme, tady se to radši nedodalo.
1: Matěj napsal ještě, to se mi líbí, protože to je první tady takovýhle zvíře. Tátovi například pokousal kůň auto, a to tak, že to nestačilo přelakovat, ale musela se vyměnit celá kapota kus za kus, jelikož ní byly díry. Kůň pokousal, rozkousal auto? Jsem nezažila teda.
0: Asi na to měl chuť, no.
4: Koně nechci teda.
0: Mě to připomnělo, my jsme byli s Malou, je to asi, nevím, 3 týdny, měsíc zpátky v Královodvorský zoologický zahradě a tam je safari, že tam můžeš jet autem, jo. A já si říkám, jak se to bude řešit, když tady prostě přiběhne nějaká antilopa a prokopne mi dveře, jo? Takhle, nic takového se nestalo, oni jsou docela ochočený, jo? Ale vlastně tohle mi připomnělo. No tak děkujeme za vaše vzkazy a zprávy. A když jsme u těch zvířat, tak já tady mám pro vás playlistu, se čirou náhodou objevila hymna všech kun. Protože když taková kuna Sleeping in my car, tak někdy už prostě nenastartuješ. Tak za malou chvíli Roxette, já vím, já už toho víc nezvládnu, tohle
1: pěkně. Ne, to právě bylo výjimečně dobrý.
0: No, tak někdy už prostě nenastartuješ. Tak za malou chvíli Roxette, já vím, já už toho víc nezvládnu, tohle pěkně.
1: Ne, to právě bylo výjimečně dobrý.
0: No, to já si nemyslím, no, to je jedno.

0: Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
1: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
0: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
1: Aha, zase nějaká novota?
0: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
1: Co vám říkali?
0: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
4: 10 za měsíc?
3: Spíš 12.
4: 12? Vážně, Zuzko?
3: 7378.
4: Za toho velkýho Enyaqa?
3: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
4: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
3: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
5: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
10: Startuje nejvyšší fotbalová soutěž.
11: FK Teplice proti Bohemians Praha 1905.
10: V sobotu 25. července od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 3 odpoledne velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
12: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Následky po nehodě se pořád ještě odstraňují na dálnici D8. Dál si dávejte pozor na kilometru 89, kde se ve směru na Ústí nad Labem srazilo nákladní a osobní auto.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Tohle jsou Roxette na Hit Rádiu, minutu po půl osmé, Sleeping in my car. Krásné ráno, Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Městečko v Minnesotě se oficiálně zapsalo do historie tím, že odhalilo nejvyšší sochu louskáčku na světě. Obří dřevěný památník pojmenovaný Patriot měří úctyhodných několik metrů a místní doufají, že do regionu přilákají tisíce zvědavých turistů z celé země. Je to tady konkrétně 20 metrů. Britský technologický startup představil revolučně autonomní drony poháněné umělou inteligencí, které mají pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. Futuristické stroje dokáží létat v těsném závěsu za stíhačkami a plnit ty nejnebezpečnější průzkumné mise. Riziko vysokých pokut a přísných postihů nyní hrozí cestujícím na palubách vybraných dálkových letů mezinárodních aerolinek. Společnost reaguje na hromadné stížnosti pasažérů a zavádí radikální pravidlo o zákazu používání hlasitých reproduktorů u mobilů. Co tomu říkáte? Mě to teda taky štve. Občas i mě to ujede z telefonu, ale hned to zeslabím, protože je to omylem.
0: No tyhle lidi, co telefonují na hlas třeba, že jo? Co to drží takhle před sebou jak chleba? No tak lidi, co si budou chtít na palubě letadla zavolat, tak si dají telefon na ucho, anebo si vezmou sluchátka, no?
2: A za mě spíš jako, víš, storyčka, reelska, když projíždí někdo, jak je to otravný.
0: Nepřišlo vám divný, že v letadle se netelefonuje?
2: No může, už podle mě v business lince, si myslím v business třídě, jo?
0: Já čekal, jestli se toho chytnete. Dámy a pánové, pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Šumava kart. Máme pro vás pobyt za 10 000 korun v rezidenci Vogelsang, která je ukrytá uprostřed šumavských lesů, nabízí nádherné výhledy na hrad Kašperk, komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellness zázemí a je skvělým místem pro klidný odpočinek i objevování krás Šumavy. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: osmé si dáváte páteční Hit Radio. Tohle je snídení šampionů a tohle bude soutěž o parádní pobyt v hodnotě 10 000 korun. Rychlá pětka.
1: Dneska soutěžíte o pobyt, jak říkal Michal, za 10 000 korun v rezidenci Vogelsang, ale součástí výhry je taky Šumava Card, což je vlastně projekt, díky kterému vy během toho pobytu můžete získávat další výhody, bonusy u jakýkoliv zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, který vám ten pobyt rozhodně zpříjemní.
0: No a o tohle si zasoutěží Pája z Jaroměře. Pájo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Jak je v Jaroměři, čověče? Já tam strávil pár let života, tak jak to tam vypadá aktuálně?
2: Momentálně mlha.
0: Já myslím, jaká tam je nálada, ale mlha. Dobře, dobře, děkujeme za zpravodajství, za počasí.
1: No mlhavá, no.
0: Mlhavá, tak doufejme, že mozková mlha nebude teďka u soutěže. Pět otázek, které tě dělí od parádní výhry, tak jdeme na to.
2: Jdem.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Která země má tvar boty?
2: Itálie.
0: Jasně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jak se jmenuje herec, který stvárnil Jacka ve filmu Titanic?
1: Takový ten blondiák, chytně, když to dokážeš. A takový...
2: Mě napadá Brad Pitt, ale já ho mám na jazyku toho druhého.
1: My tady tolerujeme jednu chybu. Jo,
0: jo, jo. Tak.
1: Ježiš, tak to mi spatkáme za srdce.
0: A teď už, Pájo, teď už to musí být bez chyby. Pojďme dál.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Doplň hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero. A ta hláška zní: hliník se odstěhoval
2: do Humpolce.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ze které plodiny se vyrábí hranolky?
2: Brambory.
0: Jo, a poslední otázka, pátá.
1: Jaké zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Pájo. Zvládli jsme to. Takže pobyt v hodnotě 10 000 korun v rezidenci Vogelsang je tvůj a já se nemůžu nezeptat, už víš, koho vezmeš sebou?
2: Nějakou kamarádku. Určitě.
0: Tak to bude mít radost. Tak my ti moc gratulujeme, posíláme poukaz a užij si víkend, Pájo. Měj se krásně.
2: Děkuju moc.
0: Není zač. Ahoj.
2: Ahoj. Taky pěkný víkend. Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, chvíli před 7:45. Hezké páteční ráno.
1: Je čas dovolených a víte, co je na dovolený největší paradox? Že my se na ní jako celý rok těšíme, utratíme za ní majlan, když tam jedem, a nakonec si na ní prej pořádně odpočine jenom každý třetí člověk. A že prej teda údajně se na to máme vybodnout, když jenom každý třetí.
0: Čili každý třetí si odpočine, no a co ten zbytek teda?
1: No, tak máš jen stresy a nestihne si to tělo odpočinout, což není povzbudivá zpráva pro všechny, co si zrovna balí kufry, ale já si myslím, že je to úplně jedno a že každá dovolená dobrá.
0: Já si myslím, že ten problém bude v tom, že dovolená je krátká. Že ten týden nebo 10 dní, nebo nakolik tak většinou jezdíváme, je málo.
1: Odborníci tvrdí, že ideální jsou opravdu 3 týdny
0: fakt,
1: volna.
0: Tvrdí to odborníci? Ano. No, takže kolik? 3 týdny?
1: 3 týdny.
0: Lidi zlatí, dovedete si představit, že byste právě teď přišli za vaším šéfem a řekli mu, hele, jedu na dovču, ale v rádiu říkali, že 3 týdny minimum, takže za měsíc čus. Takže co by vám jako váš šéf řekl? Takhle, není o tom, co by vám řekl, ale jak rychle byste se museli zbalit prostě, jo? Tak vy, kdo letíte, nebo jedete na dovču na těch 7 dní, nebo 10 dní, nebo na 2 týdny vy šťastnější, vypněte hlavu hnedka první den, co se dostanete k moři, a pokud nejdete k moři, tak někde na chalupu, prostě vypněte telefony, vypněte šéfa, vypněte všechno. Chápu, že to je těžký, ale vy to zvládnete za malou chvíli. Vám, kdo třeba už jste na dovče, odpočíváte, další skvělý hity. Meredith Brooks, Bitch.
1: Nás nevypínejte, jak říkal Michal, všechno. Nás ne.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: V srdci Mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový Most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový Most vás zve statutární město Most.
17: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
19: Tak dobře poslouchejte.
18: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
20: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najdete pouze na...
21: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se v Liberci. Dávejte si pozor v ulici Nad Strání, kde teď policie řeší střet dvou dodávek. A další dopravní omezení čeká na D8, kilometr 89, ve směru do Ústí.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tak všechno mám.
1: Tohle je Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.56. Jezdíte na dovolenou all inclusive? Máte rádi prostě to neomezené jídlo a pití? No tak pozor, hotely v nejoblíbenějších destinacích Čechů zpřísňují pravidla právě pro all inclusive. Dnes se ta pravidla patří. Menší talíře. Ruší se taky nekonečný rautový mísy a to úplně nejhorší, co se mohlo stát. Jídlo vám začne dávkovat obsluha, aby prostě lidi na talířích nenosili kila jídla, který pak vyhodí.
2: Teďka mě možná ukamenujete, ale mně to přijde vlastně dobrý, jo. Ačkoliv nejezdím na all inclusive, tak když tam mám polopenzi nebo klidně jenom snídani, tak stejně jim na té snídani víc, než jim tady doma.
1: Jasně.
2: Jo, a naložím si strašně moc a vlastně jako vždycky to s ním, protože je mi to líto vyhazovat, to jo, ale vím, že normálně bych takhle moc prostě nejedla.
1: No já to taky na jednu stranu chápu a ze zkušenosti, a teď opravdu nic proti žádný národnosti, jo, ale Poláci a Rusové, ty si vždycky udělají z jídla pyramidu, aby tam pak půlku toho nechali, jo. Nevím, jestli máte stejnou zkušenost, a já si vždycky říkám, je škoda toho jídla, ale teda pojďme se vrátit k tomu, že teda nám Čechům berou tady tu možnost all inclusive, jo. Já bych chtěl opravdu vidět toho Čecha, který si zaplatí all inclusive a nakonec nějaký borec za něj začne nabírat jídlo na příděl, jo. Já bych si k tomu vám set a vzal popcorn, jo.
3: A zase je otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabereš, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
1: teďka
3: let.
1: Už to nezakecáš.
3: Jo,
1: nezakecáš,
3: takže já mezi to nepatřím. Za prvý jsem vždycky přibral 5 kilo a za druhý tenhle ten druh turismu aktuálně nevyhledáváme, protože sedět někde na pláži a na baru celý den to mě úplně nebaví, ale nikomu to neberu.
1: To je ono, to jsme chtěli slyšet. Takhle přesně, ať si ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám tohle malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
4: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Chorvatské pobřeží vychází vstříc majitelům domácích mazlíčků a na Jadranu aktuálně fungují téměř 300 oficiálních psích pláží. Dovolená u moře tak pro české turisty už dávno neznamená složité loučení se čtyřnohými členy rodiny. Řada těchto míst navíc nabízí nadstandardní servis, jako jsou psí sprchy, speciální občerstvení, včetně psího piva nebo zmrzliny a dokonce i plážové bary s lehátky přizpůsobenými pro psy. Modernizace železniční stanice ve Velkově u Tišňova a úseku do Křižanova přinesla rychlejší cestování a lepší dostupnost vlakové dopravy. Správa železnic projekt dokončila loni s podporou Fondu Evropské unie. Výstavba zaujala nejen svým rozsahem, ale hlavně rekordně krátkou dobou, kterou umožnilo úplné zastavení provozu. Dělníci tak mohli přeložit koleje do nové polohy a podstatně tak zvýšit rychlost vlaků. A pojďme také na sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Helgartová osmou příčku. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už neuvěřitelný 17. světový titul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
0: Ústecký kraj hledá sekáče pro jedno ze vzácných míst Chomutovska. Zakázka se týká přírodní památky Slanisko u Škrle, nejde ale o běžnou louku. Díky slané půdě zde rostou vzácné slanomilné rostliny, které jsou v Česku velkou raritou. Na nejcitlivějších místech bude nutné postupovat ručně. Péče o lokalitu potrvá do konce října příštího roku a jejím cílem je zachovat jedinečné Slanisko jako domov pro ohrožené druhy rostlin. Na severu Čech bude dnes většinou polojasno, pršet by nemělo, teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Pátek, pátek, konečně.
4: Snídaně šampionů.
1: Zníš jako, když se těšíš na víkend. Myslím si, že to máš dost podobně jako většina našich posluchačů. Mám to taky tak.
2: Pokud chcete jít dneska z práce domů dřív i vy a jít vstříc tomu víkendu, tak pozor, je tu nová studie, která zjistila, že posílání memů, těch vtipných obrázků, šéfovi zvedá dopamin a zlepšuje vztahy v práci. Takže teďka a děláte, co děláte, pokud nemáte teda, nejste doma už na dovče, tak zvedněte telefon a pošlete nějaký vtipný, trapný obrázek šéfovi.
1: Tak trapný obrázek, přemýšlím, co bychom měli poslat našemu šéfovi, tak se vyfotíme.
4: Radio Nord Music.

0: Jsme rádi, že nás ladíte 9 minut po 8.
1: Každý z nás si pamatuje svůj první den v práci. A kdo ví, třeba teďka někdo zrovna prožíváte takový den. Někdo třeba nevěděl, kde je kafe, někdo si mohl splíst šéfa s kolegou. Jeden chlapík v Německu na ten svůj první den jen tak nezapomene, protože ten hnedka první směnu vezl asi 40 bas pivečka, ale ten náklad nebyl dobře zajištěný, takže v moment, kdy on zatočil, tak 40 bas teklo proudem. A to si říkám, že na první den jako nic moc.
0: Ale v Německu, že se to stalo, dobrý. Kdyby se to stalo v Čechách, samozřejmě záleží ještě na značce, nebylo by to úplně příjemné, jo. Ale já si říkám, jestli teda opravdu vám se povedlo něco takhle vlastně pokonit v práci, ať už první den, nebo první měsíc, nebo prostě ze začátku, kdy jste tam byli, máte něco takového?
1: Ať už jste v autě, doma, kdekoliv, přemýšlejte o tom. A co vy, kluci?
2: Já mám jenom spíš ještě jako z pohovoru, já teda podotknu, že mě vzali nakonec, jo. Ale já jsem ještě nebydlel tady v Praze a měl jsem samozřejmě přijet do jedné firmy, do jedné ulice, která se jmenovala jako Radlická, jo. No. Ale já jsem jel na metro, který se jmenuje Radlická, jenže to není, ta ulice je hrozně dlouhá, levo několik kilometrů. No a samozřejmě jsem si jako dával záležet, abych přišel včas. Kvůli téhle chybě jsem přišel zhruba o 30 minut později na ten vstupní pohovor, jo, tak jsem si říkal, no, tak tam nemusím ani chodit, že jo. Ale bylo vidět, že když dokážete zaujmout, rozumíte, máte kouzlo osobnosti jako já.
0: A nedali ti to?
2: Nedali mi to.
0: Ne, dali nebo dali?
1: Nedali nebo nedali?
2: Dali, prostě ale nastoupil jsem tam, nicméně po půl roce jsem sám skončil stejně, jo. Ale to je není důležitý, můžete přijít i o 30 minut později, když pak zaujmete, tak vás vemou stejně, nemějte strach. Ale jinak v práci jsem měl hodně věcí, ale ne první den teda.
0: Já jsem si teda vzpomněl na svůj opravdový majstrštyk, já bych se možná tím jako neměl chlubit, jo, ale když jsem to nakous, já jsem zavěroval asi po měsíci v práci, v nový práci půl firmy.
2: Na co jsi koukal tam?
0: No právě, že na nic, přišel e-mail a v něm byla příloha. Já jsem tu přílohu otevřel a zamknulo to soubory v mém počítači a přes síť se to dostalo do poloviny notebooku počítačů lidí v té firmě, jo. Já jsem ajťák, teda chci říct jenom jako původně, jo. Já nevím, co se stalo. Normálně to byla příloha, která vypadala prostě jako úplně v pohodě, tak jsem to odevřel a už nikdo neodevřel nic, takže jsme přišli o všechny smlouvy, o všechny dokumenty, všechno. Samozřejmě chtěli výkupný ty borci, ale nikdo nic neposlal, protože jako asi by to nikdo neodemkl už.
1: Tak jak se říká, i mistr tesař se někdy utne, že?
0: Takhle, mistr nejsem, tesař taky ne, tohle jsem prostě podělal, ale jako poučení, no.
1: Já teda jediná dodržím zadání a řeknu svůj první den v práci.
2: To je pravda, vlastně.
1: Dobře.
2: Po měsíci tak, a pohovor, no, to jsme nesplnili.
1: Nevadí,
2: úplně.
1: Kluci, nevadí. Tak když jsem začínala třeba v gastru, tak já jsem tam zakopla s talířema a vylila jsem omáčku jedný slečně do klína, takže to bylo jako nepříjemný, ale nechali si mě tam asi taky, jak říkal Fíla, kouzlo osobnosti. Ale jinak pak já už jsem byla jenom v rádiích, jo, ale vždycky v každém se první den něco stalo. Někdy mi spadlo mikrofon, jakože mezi vlastně hruď a já musela mačkat všechny věci, co musíš mačkat normálně na mixu. Do toho jsem musela takhle držet mikrofon divně mezi rukama. Když jsem začínala tady, bez tebe první den, no. Myslím teda, kdy už jsem musela obsluhovat tady sama, tak jsem smíchala nějak šavle do sebe, že měly zprávy přes sebe, hudba přes sebe, nějak reklamy, všechno.
0: To je hrozný, to z toho pak ty lidi hodili šavly normálně. Když se to pomíchá navzájem.
1: Takže to bylo jako nepříjemný, no. Ale no, co vy?
0: No, tak zajímá nás váš příběh samozřejmě, teda první den v práci, jasně chce, ať dodržujeme zadání, tak jestli se vám povedlo něco opravdu zajímavého, jaký majstrštyk první den v práci, jo? Jasně říkala, když se to pomíchá navzájem, jak to zní, jo?
1: Ježiši. Takovýhle to znělo u mě.
0: Takhle nějak. Tak číslo znáte, 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte SMS-kou, rádi to přečteme teď. Sunrise Seveniu a tak, jak to má vypadat na Hit Rádiu v 8.14. Hezké ráno.

0: výlet do zoologické zahrady. Máme jich tady v republice několik. Vlastně to vůbec není špatný nápad. Takhle o víkendu s dětma, třeba s partnerem. Shakira Zoo na Hit Rádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno. Tak co, co jste pokonili první den v práci?
1: Tomouš píše, první den jsem přišel o hodinu dřív, seděl jsem před zamčenou firmou a myslel si, že všichni zaspali, ale já jsem si jen spletl pracovní dobu. A tak to je dobrý o hodinu dřív, lepší než o hodinu později.
0: Tak víš, že Patrik, šéf mi řekl, ať se cítím jako doma, tak jsem si zul boty. No, nebyl nadšen. Dobře.
1: A to občas ale mi přijde, že někdo dělá v rádiu i tady, i Dave a takhle. A Dave to teďka není, tak ho můžeme pomlouvat. A nebo nebudem. Ahoj Jasmin, to si pamatuju ty smixovaný šavle a já až teď konečně vím, co se stalo. No, jinak já jsem strašně šikovný a zatím žádný průšvih první den nebyl, píše Michal.
0: Musíme vysvětlit, co ty šavle znamenají pro ti, kdo v rádiu nepracují nebo netuší, co to je. Tak máme tady dvě kliky, dvě šavle a z těch hrajou písničky. No a když se to pustí všechno dohromady, tak to prostě udělá totální galimatyáš. A to se prostě občas stane, nebo že se člověk přehmá. Máte tady na nějaký jiný tlačítko.
1: No, oni mají různý rádia, různý ty mixážní pulty. Já jsem předtím byla jinde a prostě člověk je zvyklý to obsluhovat jinak.
0: Kdyby prostě byla ve stejném rádiu, no, prostě od začátku, no, jako třeba někdo, tak se ti to nestane, jo. Taky tady máme zprávu od Liduš. Moji milí šampioni, já mám taky trochu úsměvnou zkušenost z prvního dne v nové práci. Už je to spousty let, ale stále si to pamatuji. První den zazvonil telefon, říkám si, tak teď ukážu, že jsem profesionál. Zvednu ho. Dobrý den, na druhé straně ticho a pak hlas. Vy tady jste nová, že? A já překvapeně, ano, ale jak jste to poznal? A on, protože jste zvedla cizí telefon. A já, jak to víte? A on, sedím za vámi. A já se na to snažím přijít.
1: Já už to čtu třeba po pátý v hlavě tuhletu zprávu a furt ji nechápu. A možná jsem úplně blbá, a možná jo, ale prostě moc jsem to nepobrala, tuhle zprávu.
0: Ale máme tady ještě, pojďme, jednu zprávu od Renaty. Dobrý den, nastupovala jsem ve svých 26 letech na post finanční ředitelky. Vypadala jsem spíš na 18 a první den na vrátnici se mě zeptali, kam jdu. Řekla jsem, že jsem nová finanční ředitelka a že jdu pracovat. Vrátníci se začali smát a zavolali generálnímu, že je to nějaký malý blondětý spratek a tvrdí, že je ředitelka. Chudáci se mi pak omlouvali, nakonec jsme byli kamarádi, já jim nosila svačinky, ale pak se mi vyhodila. Ne, to tam už nebylo, ten konec.
1: Ještě mě teďka pobavila zpráva od Andreje, teďka přišla. Ahoj, nebylo to hned první den v nový práci, ale pracovala jsem u telekomunikačních firm. Přišla jsem z jedné do druhé, prošla jsem školením, nastoupila na prodejnu a přišla mi zákaznice řešit nový tarif. A já se sebevědomě pustila do prezentace nabídek. Když jsem zjistila, že zákaznice na mě kouká pomalu s otevřenou pusou, došlo mi, že jí prezentuju nabídku původní konkurenční firmy. Naštěstí jsme se zasmáli a já ve firmě dál zůstala. Hezký den.
0: To je skvělý. To je, mě to vlastně připomíná, taky se tady občas stane, že třeba přijde nový kolega z jiného rádia a že tady třeba den říká tu starou stanici, jo. To je taky jako majstrštyk. Tak díky za vaše zprávy a vzkazy, to nás moc pobavilo. Myslíme si, že vás pobaví i tahle muzika. Mimochodem, nepletuli se Pitbull teď v neděli?
1: Ano.
0: Na Letný, ne, v Letňanech. Mm-hmm. Tak vy, kdo máte lístky, moc si to užijte a po víkendu nám řeknete, jaký to bylo. Tak za chvíli Rain Over Me, taky Zara Larsson, no a samozřejmě aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně
0: Šasen, no a samozřejmě aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčí, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
7: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
6: Tak to bude drahota.
7: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
6: Za auto roku? Jako fakt?
7: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
8: Škoda Elrock. Auto roku 2026 teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
10: V Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od 2 kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Následky po nehodě dvou dodávek se odstraňují na Liberecku. Pozor v ulici Nad Strání. A opatrně taky na Teplicku v Duchcově, kde dopravní omezení čeká ve velké okružní.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: neděli si tohle budete moct dát naživo. Pitbull, letiště Praha, Letňany. Kdo máte lístek a vyrážíte, tak nasadit paruku a koncert si rozhodně užijte. Jsme Hit Radio, krásné ráno v 8.32. Co pro nás má Filip?
1: Ranní update.
2: Rozruch na letišti v Kalifornii vyvolalo neobvyklé zavazadlo, které bezpečnostní kontroly odhalily v odbavených kufrech. Ukázalo se, že jeden z cestujících si chtěl domů odvést celé pečené sele na místo běžných suvenýrů z dovolené. Pracovníci ostraji museli netradiční náklad zabavit kvůli porušení přísných předpisů o dovozu potravin. Hasiči v britském hrabství Dorset museli řešit kuriozní zásah, kdy kočka utekla před bouřkou na vrchol vysokého stožáru elektrického vedení. Vyděšené zvíře odmítalo slézt dolů a místní energetici museli na 2 hodiny odstavit proud, aby záchranáři mohli bezpečně zasáhnout. Kocoura se podařilo v pořádku sundat pomocí speciální plošiny. Americký profesionální pojídač hotdogů Joey Chestnut potvrdil svou dominanci na slavném novoročním klání v New Yorku. Během pouhých 10 minut dokázal spořádat neuvěřitelných 56 párků v rohlíku, neboli tady hotdogu, a deklasovat konkurenci. Před zraky tisíců diváků tak s přehledem obhájil své již několikáté mistrovské prvenství. Mě zaujal jenom profesionální pojídač, to zní, jako by se tím jako živil, či co?
3: Tady naproti mě jeden sedí, Michal, jako já si myslím, že by se toho taky zhostil a novej Guinnessu rekord by padnul.
4: Takhle, já si myslím, že on je hrozný dobytek, to je první věc. A druhá věc, kolik jsi říkal?
2: 56 za 10 minut.
4: Za 10 minut, tak kdyby si to dal bez rohlíku, by ostal bych tam víc, ne? A nemusel by to kousat třeba.
2: Ty jsi hlavička, Michale.
4: Jeden za druhým. Tak já si myslím, že když se bavíme o tom mídle, že bychom mohli jít společně udit.
3: No
4: uděláme
3: jo.
4: Klobásky. Co vy na to? Tak dáváme klobásky na tyčku, zavíráme u dírnu, tohle je dlouhej kouř. Činasky na Hit Radio v 8.34 a tohle si moc užijte, tak krásné ráno.

0: In My Head. Tohle je Rehab a tohle je Hit Radio. Za 9:05 a my vám stále přejeme krásné páteční ráno. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Vzpomeňte si, kdy jste naposledy udělali něco pro sebe samýho, jo?
0: Tak není to tak dlouho, včera jsem si něco zrovna koupil. Dobře, tak
1: Michala máme vyřešenýho. Co vy třeba maminky, jo? Kdy jste si odpočali nebo udělali radost sami sobě a ne jenom dětem, partnerovi?
0: Myslíš, jako, že jste si na sebe našli čas?
1: No, nebo pro sebe něco uděláš. Dneska je prostě mezinárodní self-care day, jo? Den, kdy bychom měli pečovat opravdu sami o sebe, trošku zpomalit, něco si dopřát. Může to být jenom horká vana, to je jedno, nebo pro někoho posilovna, že si udělá čas takhle sám na sebe. Procházka, čtení knížky, cokoliv.
0: Mě zajímalo, jestli ten self-care day vychází vždycky na pátek, nebo jestli je to náhoda, že to vyšlo na dnešek. Já už se teda těším, až si udělám self-care večer dneska, ale podle mě z toho jako lidi dělají vědu, že říkají svíčky a meditace a nějaký prostě tohle krémíčky. Já si myslím, že nejlepší péče o sebe je vypnout vyzvánění na telefonu a lehnout si.
1: A pod to se podepíšu teda.
0: Co Filip, jaký má třeba Filip jako self-care day, jak vypadá tvůj self-care day?
2: Nemám takový ledný, já mám self-care day každý den. Já třeba mám nový oblíbený sport, jmenuje se padel, nevím, jestli to znáte. Mm-hmm. Takový mix tenisu, squash a tak. A já si dělám self-care tak, že si to vlastně chodím třeba 4x v týdnu zahrát a to je péče pro mě, já sportuju, já hubnu. No a pak to zprasím obědem a to je taky self-care, protože já si udělám radost, že si dám ten řízeček s tou kaší.
0: Hezky.
1: Dneska je tady Filip místo Davida. David si zrovna dává self-care padlu.
0: Padel.
1: Padel, fakt? Jo, ano. V Brně.
0: A já mu říkám, jedna padela do Brna, ty jsi blázen. A my vlastně nevíme, to se ho zeptáme v pondělí. Já vlastně nevím, proč jel teda do Brna a proč jel na ten padel tam.
2: Asi turnaj nějaký.
0: My jsme se ho teda, já nevím, ptali jsme se ho, nebo nám to, ne,
1: my jsme se ho ptali. On říkal, že jede dělat networking a pak nám poslali grilluje.
0: No, my jsme se ho ptali a on nám to neřekl, no? Protože se za to styděl. To je ono. Tak Davide, jestli nás slyšíš, v Brně zdravíme tě a v pondělí tě tady čekáme, jo, všest. Tak za malou chvíli Dua Lipa, Love Again, to je song, který si užijete, tak hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
13: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
12: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
13: Ty máš elektromobil?
12: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
13: Sousede, kde přesně?
14: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jasně, já ti splním přání, Trio.
17: Ryba jo.
16: Chytrý mozek.
17: Bujné svaly.
16: Kila dolů bez námahy.
18: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
19: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Takhle zní páteční Hit Radio snídaně šampionů v 8.51. Dobré ráno. Celý týden jste měli možnost zapojit se do soutěže s 4Camping a vyhrávat poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. Produkty, které jsou opravdu kvalitní, designové a navíc na ně máte doživotní záruku, to je Peak Design. No a své příběhy z kempování jste nám posílali na náš web a my jsme hledali ten nejlepší ze všech. No a celé to vyhrává příběh Vladimíra.
1: Čtu Vladimíru v příběh, který je opravdu excelentní, jo. S kamarádem Jindřichem jsme kempovali v jižních Čechách. Večer jsme seděli u ohně, snědli lunch meat, dali si pár piv a šli spát. V noci jsem vylezl ze stanu na malou. Byla naprostá tma, jen na chvilku vykoukl srpek měsíce, který mi na okamžik ukázal cestu. Když znovu zmizel za mraky, našel jsem podle mě náš stan, vlezl do spacáku a zavřel oči. Najednou mi někdo něžně přejel rukou po spacáku a mužský hlas zašeptal.
2: Já můžu. Ale je hňátko, to jsme si přece nedomluvili.
1: Začal mi rozepínat spacák. V tu chvíli znovu vykoukl měsíc.
2: Ještě měsíc.
1: Uviděl jsem nad sebou cizí střepatou hlavu, dostal pusu na neoholenou tvář a cizí ruka zamířila do podbřišku. Oba jsme v tu ránu zařvali, já hrůzou, on překvapením. Vyrazil jsem ze spacáku, cestou ze stanu, porazil jeho přítelkyni a utekl se schovat do křoví. Až když se situace uklidnila, našel jsem s pomocí měsíce svůj skutečný stan. Ráno jsem tu slečnu potkal, nevraživě po mně koukala přes hrnec, jako bych jí zkazil celý romantický víkend. No tak to
0: famozní,
1: je gol.
0: To je famozní.
1: Vladimíre, ty jsi to vyhrál.
0: Vyhráváš poukaz v hodnotě 7000 korun od 4camping.cz na produkty značky Peak Design. Je to tvoje, ty jehňátko.
1: A tohle je Vončo, takovýhle příběhy jsou naprosto perfektní, takže já naprosto chápu, že to Vladimír vyhrál a moc gratulujeme a moc si výhru užij, Vláďo.
0: Tak co je hňátka naše? Dáme tam poslední song a rozloučíme se. Páteční snídaně šampionů, tak pojďme na to.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Pravdu jsme říkali, když jsme poslední song Snídaně šampionu ohlásili. Dámy a pánové, to byl on, Selena Gomez, Love You Like Love Song na Hit Rádiu v 8.56. A my se s vámi musíme rozloučit, ale nebojte, nebude to nadlouho. V pondělí v 6.00 se tady zase potkáme a mě by zajímalo ještě, co vaše plány na víkend vůbec. Co ty, Jasmin?
1: Já je budu mít pracovní všechny plány. Zkouška s kapelou, nahrávání, první dubbing, takže vlastně ve studiu furt.
0: Jasně, takže penízky nějaký budou. Co ty, Filipe?
2: No, já penízky nic moc, já budu v rádiu celý víkend.
0: Vlastně ty jsi tady v rádiu.
2: Ne, 7 až 12 tady budu.
0: S Leou,
2: takže vás veme na víkendový vysílání 7 až 12
0: určitě,
2: ráno.
0: Vy tam rozdáváte něco taky, ne?
2: Taky narozeninová ruleta, hrajeme od Allegrie, od
0: no,
2: ceny,
0: které
2: zážitky.
0: Důvod, proč si pustit Hit Rádio víkendu je, no a kdyby vás zajímalo, co budu dělat, já taky pracovně na svatbičku, jedu do Králik, čoveče.
1: Králik,
0: tak jsem zvědavý, co bude k obědu, jestli ne třeba králik. No tak ať budete dělat cokoliv, víkend si užijte.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: A jak bylo řečeno, moc se na vás budeme těšit v pondělí v 6 hodin ráno.
1: Tak ahoj a užijte si víkend.
0: Čau, mějte se.
4: Tak a teď pojďme na silnice, je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech na Hitrádu Nord Music. D8, 89. kilometr, směr Ústí nad Labem, nehoda, je tam neprůjezdný levýzdní pruh, je tam překážka na vozovce, takže jeďte opatrně, vaše dopravní info volejte na 800 900 902.
5: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: On air.
11: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Zlínská radnice to oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár v objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Praha postaví vůbec první plovoucí heliport v Česku. Vznikne na Vltavě u Vyšehradu a vrtulníky záchranné služby budou moct přistávat ve dne i v noci. Nová přistávací plocha má urychlit převoz pacientů do nemocnic. Podrobnosti přidá mluvčí magistrátu Vít Hofman.
13: Bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, včetně navigačního osvětlení, bezpečnostních systémů, vyhřívání přistávací plochy nebo vzdáleného monitoringu a řízení provozu. Stavba byla navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost letového provozu.
12: Hotová by měla být v příštím roce. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru otroky přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren.
4: Jak to bude dnes počasím, prozradím, čekáme převážně sluníčko, tedy jasno a teploty 22 až 25 stupňů Celsia a víkend bude ještě teplejší, sobota přinese až 29 stupňů Celsia, neděle až 27, ale taky potom večer ochlazení.
3: Hit Radio Nord Music.
4: 9 hodin, 1 minuta, s vámi Hit Radio Nord Music, startuje dopoledne a krásný pátek, ano, opakuju ještě jednou, pátek vám přeje Dan Rakacký. Mám pro vás ty největší hity samozřejmě, aby to v práci utíkalo, nebo tam, kde jste, abyste se bavili a bylo vám fajn. A taky za malou chvíli vám řeknu, co mě včera naprosto totálně rozdrtilo. Teď už DJ Summit.

ten pátek krásně frčí. Shawn Mendes, teď na Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne vám všem přeje Dan. Ano, je tu pátek 24. července. A musím se s váma teď podělit o moji včerejší zkušenost, co se mi stalo. Byl jsem naprosto konsternován, šokován, vystřelen do vesmíru, protože večer jsem seděl v obýváku, měl jsem jako kulisu puštěnou televizi, něco jsem dělal a najednou se z televize ozvalo tohle. Říkal jsem, cože? A ono opravdu. Na ČT2 včera rozjeli šestidílnej seriál Sandokan a mě to vystřelo zpátky do mého dětství. Možná i vás, pokud se to zažili, protože Sandokan, legendary pirát. Já jsem říkal, to za něj pravda. Jako oproti chalupářům je to na prázdniny update od České televize. Jenom něco málo k tomuto seriálu. Je to italský seriál z roku 1976 a ten totálně poznamenal generaci vyrůstající v 80. letech. To víte, pokud jste zažili. Ten Sandokan, tak to je charismatický, nebo hrál ho charismatický indický herec Kabir Bedi. No a pak mi najednou vystanulo to, že já si vlastně všechno skoro z toho Sandokana pamatuju. Myslím teda jména, ten děj, k tomu se ještě dostanu. Že tam je Janes, Sambilyong a hlavně krásná Lady Mariana. A taky to, že Sandokan je vlastně tygr z Mompračemu. Tak jsem si včera ten první díl dal, jaký bude zážitek po těch x desítek letech, co jsem to neviděl. Jo, jak se změní to vnímání toho seriálu u člověka. Protože fakt jako, hele, každej, to dávali v pátek, jsme seděli u televize, v té době ještě černobílý a čekali jsme na toho Sandokana, kde se pak objevila ta legendární scéna, kdy Sandokan stojí tváří tvář tomu tygrovi, běží proti sobě, skočí a on ho ve vzduchu rozpáře kudlou. Jako já jsem z toho byl úplně jako nadšenej, teď když jsem to zase po těch letech viděl, tak si říkám, no, to vnímání se změnilo, myslím si, že v dnešní konkurenci seriálu by asi Sandokan neuspěl, všechno bylo takový dlouhý, dialogy divný, ale jako vzpomínka to bylo naprosto náramný. Schválně mi napište, jestli jste zaznamenali, že Sandokana dávali. Byly první dva díly včera, další dva se budou dávat v úterý 28. července a závěrečný dva díly poběží ve čtvrtek 30. července. Všechno na ČT2, anebo pokud to nestíháte, tak je to k vidění na i vysílání a můžete se přenést do toho, kdy jste byli děti nebo hodně malí a kdy byla doba, že ten, kdo neměl Sandokana na triku, jako by nebyl. A to se nedalo sehnat. To bylo jen na pouti a bylo to drahý. Tak mi klidně fakt napište, jestli vás Sandokan bavil, nebavil, jestli byste na ně koukali, nekoukali, a nebo jestli vás to potěšilo, pokud jste to viděli. 3 sedmičky, 3 devítky, 9, 5, 8, co vy a Sandokan.

Imagine Dragons, Bad Liar. S vámi Hit Radio, Nord Music, za 4 minuty, půl desátý. Máme tady pátek a řešíme to, co se včera událo v České televizi, konkrétně ČT2, což mě zaskočilo, já to nevěděl a byl jsem velice milý překvapen, a to, že Česká televize uvedla Sandokana. Legendární seriál z Itálie, Sandokan, Tiger z Mompračemu, takhle to správně je. A já se ptal, jestli to zasáhlo i vás, jak jste to vnímali, protože přece jenom je to hodně dlouho, co to dávali, a hlavně je to seriál z roku 1976, tak jak se změnil pohled na Sandokana za těch x desítek let. Anička napsala: ahoj, za mě je Sandokan super, dívali jsme se s manželem opět s nadšením a jedním dechem. Měla jsem i tričko, které jsem hrdě v té době nosila, a ve škole moc nadšení nebyli. Aničko, já měl tenhle problém s Rambem podobnej. Ve škole taky nebyli nadšení. A když si to vemu, tak vlastně Sandokan byl takovej pirátský Rambo, úplně v pohodě. Eva napsala: hezké dopoledne, tak teď se mě, Dane, pobavil, i já zasedla k televizi v očekávání, neb Sandokan byl idol mého dětství. Manžel se synem mě pobaveně sledovali, jak se vlním u úvodní hudby, a ano, je to historie, ale krásná, a moc mě mrzí, že už nemám své triko se Sandokanem z Budinské pouti, i když bych se do něj dneska asi nevešla. Ne, ty trika, to bylo legendary, to si pamatuju, měli to na poutích, bylo to sice nastříkaný nějakou barvou černou, ale prostě byl to Sandokan, že jo, velký hrdina. Tak vidíte to, vzpomínky jsou krásný, Sandokan, myslím si, že dnešní děti už to nepochopí, ale já jsem strašně rád, že se zase objevil na obrazovkách a že si můžeme připomenout kus toho našeho dětství. Děkuju moc, že jste psali na 37 39 958, a teda když ten Sandokan tak jako fungoval, tak si ho pojďme ještě jednou připomenout, jak si sedneme k televizi večer a čekáme, až to začne.

0: Sandokane, díky.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí.

0: Lehká české zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
1: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
2: 10 za měsíc?
1: Spíš 12.
2: 12? Vážně, Zuzko?
1: 7378.
2: Za toho velkýho Enyaqa?
1: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
2: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
1: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
3: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
5: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
4: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. června dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
11: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

skupina Jelen, jediný co chci. Jeleno, to je takový nádech přírody. Do přírody se teď v létě chodí velice často, protože máme krásný počasí. A představte si, že příroda umí někdy i pěkně překvapit. Nalezeno na síti, to jsem třeba netušil, nevěděl, možná ani ne vy, jsou některé druhy zvířat, které umí dýchat zadkem. Ano, je to tak, jak to říkám. Někteří živočichové dýchají zadkem. A konkrétně se to týká želv. Oni totiž dýchají zadkem, říká se tomu kloakální dýchání. Některé druhy vodních želv mají u kloáky speciální prokrvené vaky, přes který dokážou z vody přijímat kyslík. A to se jim hodí hlavně v zimě při hibernaci, kdy tráví dlouhý týdny pod ledem, takže oni dýchají, aniž by se museli vynořit na hladinu. To je zajímavé, jako dýchání zadkem. To mě jako zaujalo. Možná třeba i vás jste zase o něco chytřejší jako já. Takže v podstatě, hele, až vám někdo řekne, že přemýšlíte zadkem, tak si vzpomeňte na želvu. Ta s ním umí i dýchat.

0: Good Feeling, s vámi Hit Radio Nerd Music, teď dohrál DJ Lost Frequencies, krásný dopoledne všem přeje Dan a teď aktuálně z Karaně. Karaně odpojená od světa, přátelé, je bez internetu i televize, protože neznámý pachatel ukradl v noci kabel. Bylo ho zhruba 300 metrů, je to optický kabel, nebo byl to optický kabel, který zajišťuje služby pro město a výpadek tak zasáhnul celou Karaň a může se týkat i části Klášterce nebo Chomutova. Teď se aktuálně pracuje na obnově provozu, situace ale komplikuje rozsah poškození. 300 metrů je prostě hodně velká dálka, je to prostě 300 metrů, takže není proto zatím jasné, kdy se podaří připojení plně obnovit. Takže pokud vám v Karani nejde telka a internet, tak není to vaše chyba, není prostě spojení, jak se říká, bez spojení není velení a co nejdřív se to snad podaří odstranit. Tak držíme palce a vydržte to.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: V srdci Mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový Most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový Most vás zve statutární město Most.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
17: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran, jeho Old Phone, s vámi Hitrádio Nord Music. Je tu 10. hodina, pojďme na silnice. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a jdeme do Chomutova. Pozor, probíhá oprava Černého mostu, se tam opravují spáry, provoz je řízen semafory, ale dá se to objet buď to kolem Lidlu na Píseční, anebo kolem Renaultu. Tak pokud pojedete opatrně, počítejte s tím, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: On air.
1: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává. Žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Psí školky mají v létě naplno. Dovolené zvyšují zájem majitelů o dočasné hlídání čtyřnohých mazlíčků. Zájemci by ale neměli otálet, kapacity se naplňují. Jak říká majitelka psího hotelu a psí školky v Dobřichovicích Ladislava Kotrbová.
11: Když je období sezóny, což znamená teďko, tak je dobrý, aby ten majitel nám to nahlášení té školky, toho pejska, řekl co nejdříve, aby bylo teda volno. Pokud je to mezidobový období, což je taková ta zima, tak tam to třeba stačí 2 dny dopředu.
10: V psí školce dostávají pejsci pravidelně krmení, mají dostatek pohybu, chodí na procházky a nechybí jim ani klidné místo k odpočinku. Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost končí v noci na pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. No a kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu.
0: Na severu Čech dnes slunce, modrá obloha, sem tam mrak, takže čekáme převážně sluníčko, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, víkend bude hodně krásný, zítra až 29 stupňů Celsia, v neděli 27, ale taky počítejte s tím, že se trošku ochladí k večeru. Tolik počasí, pojďme dál.
9: Hit Radio Nord Music.
0: Dám se krásný dopoledne a za chvilku vás pozvu na nejvyšší rozhlednu. Je u nás na severu Čech, řeknu kde už za chvíli.

pátek s vámi Hit Radio Nerd Music a i když Krištof mají tvůrčí pauzu, dávají jeden single za druhým, toho byl důkaz Krištof, Dominika Alegi a Půlnoční hřích. Krásný dopoledne přeje Dan a jelikož jsou prázdniny plným proudu, tak je dovolený, tak mám pro vás jeden tip na výlet a to na jednu výjimečnou rozhlednu se podívat, protože když se řekne rozhledna, tak většina z nás si představí kopec, les a nějakou dřevěnou věž, jenže tahle ta nejvyšší česká vyhlídka stojí úplně jinde, stojí v Bílině a je to vyhlídka na jedné z věží elektrárny Ledvice a je ve výšce 144 metrů a jezdí se tam výtahem do 28. patra, teda to je vejška. Nahoře vás pak čeká ještě pár schodů a potom výhled, který opravdu stojí za to. Vidět můžete Krušní hory, Český středohoří, Bílinu, Litvínov nebo třeba krásnou Milešovku. Je to vlastně takový krásný příklad toho, že i průmyslová stavba může být turistickou atrakcí. A pozor, pokud byste dostali chuť se tam podívat, tak před vaší návštěvou je potřeba zřídit si rezervaci, jo? Protože to jde po exkurzích. A pokud si chcete pořádně naložit, je možné jít na nahoru pouze pěšky, jo, po schodech a těch je 773. Takže pokud se tam vydáte, můžete buď to po schodech, anebo, jestli máte rádi pohodlí, tak výtah a veškerá vaše námaha bude to, že zmáčknete čudlík s číslem 28. Já se tam na tu vyhlídku, na tu rozhlednu chystám už strašně dlouho, vždycky jezdím okolo, protože kolem Ledvic každý den jezdím, když jezdím do Hit Rádia Nord Music do Ústí z Jirkova a pořád na to myslím a pořád jsem se k tomu ještě nedostal. Tak teď, jak jsem vám to řekl, tak jsem dostal ještě větší chuť a motivace se tam podívat, tak se tam možná i potkáme. Pokud se vydáte, ať se vám vyhlídka líbí.

0: jmenuje Meteo včasné varování. A teď se musím podělit o to, co jsem tam dneska přečet, protože dneska ráno se tam objevil tento příspěvek. Ráno se kouknu na Meteo model, včera ráno teda, a málem mi vypadly oči z důlku. Opět se tam objevil den, kdy se predikují teploty 40 stupňů Celsia. Dneska jsem se kouknul opět, a nejenom, že tam ten den tam zůstal, ale dokonce přibyly další. A dokonce se tam objevily i teploty okolo 41 stupňů Celsia. Tak to hned ten pán porovnal s jinými modely a tam žádná změna, všude to vypadá stejně. Takže nás čekají zase tropy. Bude to velice brzo, protože už ve středu začnou teploty stoupat a o víkendu se buď to vypaříme, anebo schoříme. Tak buďte připraveni.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
4: Startuje nejvyšší fotbalová soutěž.
5: FK Teplice proti Bohemians Praha 1905.
4: V sobotu 25. července od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 3 odpoledne velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady. A věřím, že u toho budete s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
16: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: Jasně, já ti splním přání, trio.
19: Ryba jo.
18: Chytrý mozek.
19: Bujné svaly.
18: Kila dolů bez námahy.
2: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
1: Hit Radio.
12: Z
19: zlepši si náladu.

nedávno byl v Čechách. Konkrétně v Ostravě na festiáku Chaos of Ostrava, Terry Swims, a video z jeho koncertu nebo část videa najdete i na našem Instagramu. Jsme tam jako Hit Radio podtržítko Not Music, jak se podívejte. No a teď, protože se blíží víkend, je pátek, je tady pozvánka na akce, který se na severu Čech konají a který stojí za to, abyste se na ně podívali nebo zaběhli. Tak jelikož dneska venku krásné počasí, bude taky večer, tak navrhuju dobré víno, k tomu dobrou muziku, a přesně o tom je festiák Hudba na Vinicích s Rajvkou. A dneska můžete zavítat do Třebíblic, do Vinařství Johan V., protože dneska tam bude mít koncert Adam Ďurica. Dál vás chci pozvat taky na Ústecké slavnosti, ty jsou vlastně už ode dneška až do neděle, Městské sady Ústí nad Labem, a budou to 3 dny plné hudby, zábavy, dobrého jídla a programu pro celou rodinu. Vystoupí taky mimo jiné Leona Machálková a chybět nebude ani dětská zóna. Tady je dobrý to, že vstup je zadarmo. A nebo můžete zavítat do Bíliny zítra do Pohádkového lesa, kde proběhne řezbářský plenér, a jsou také připravené tvůrčí dílny pro děti, taky divadlo a hudební program, a i tady je vstup zdarma. Samozřejmě těch akcí je daleko víc, ale pokud se vydáte na jakoukoliv, tak vám přeju, ať se bavíte s Hit Rádiem Nord Music.

0: Je naprosto super, že Eva Farná a Miraj spojili svoje síly a vznikl tenhle duet. Vzpomenej si, je naprosto parádní a je to jedna z pece, která mě za poslední dny naprosto dostala. Snad to máte podobně, s vámi hit rádu Nord Music, dám přeje krásný pátek a už za chvíli si dáme další hit, tentokrát Nico Santos, Ray of Light. Všem krásný pátek, užívejte si ho, zítra rádem Nord Music.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
3: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
10: CZ.
13: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
14: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
13: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
14: Ty máš elektromobil?
13: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
14: Sousede, kde přesně?
15: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.
17: Hit Radio.
18: No, I can't take one more step towards you.

0: Je tady 11. hodina, tohle byl Florida, Right Round. Pojďme se teď podívat na silnice, na Hitrádu Nord Music. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor na průtahu Teplic, Masarykova třída, kruhový objezd, máme tam nehodu osobáku s nákladákem, je to tedy bez ranění, ale blokovaný je jeden jízdní pruh, takže zdržení je nárazové a pokud byste i vy věděli o něčem, co zdržuje provoz, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudy!
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Na závěr bude Macinka jednat s protějškem Grdličem Radmanem. V Uherském Hradišti dnes začne 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, herec Jiří Lábus nebo herečka Anna Geislerová. Pardubický kraj chce znát názor veřejnosti na podobu krajiny. Do přípravy územní studie zaměřené na rozvoj obnovitelných zdrojů energie zapojuje obyvatele i návštěvníky regionu prostřednictvím online pocitové mapy. Podrobnosti přibližuje radní Roman Línek.
7: Je to orientační, ale je to jedna z forem, kdy jsme se rozhodli i dopisem na všechny starosty všech obcí Pardubického kraje také touto formou oslovit veřejnost, aby starostové svém okolí každý měl možnost říct ano, tady chci, tady nechci chránit území před obnovitelnými zdroji.
0: Pocitovou mapu s názvem Hodnoty krajiny najdou zájemci na webu Pardubického kraje. No a tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se ve čtvrtek staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajanku Lucii Havlíčkovou ve dvou setech. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofjevovou z Uzbekistánu 6-1, 6-1. Na severu Čech dnes čekáme slunce i mraky, ale celkem teplo 22 až 25 stupňů Celsia. Vohodně se to zlepší zítra, kdy má být až 29 stupňů Celsia, v neděli pak 27, malé ochlazení a na příští víkend přijdou tropy. Říkám dopředu, abyste věděli.
1: Hit Radio Nord Music.
0: 3 minuty po 11. Dám překrásný dopoledne, je tu pátek a k pátku patří taky dobrá muzika. Je tady právě teď si

byla první a už jí to nikdo nevezme. Aneta Lengerová, Srdcotepec, teď na Hitrádu Not Music. Dám přeji krásný pátek. Dneska 24. mohl bych jenom říct, že za 5 měsíců jsou tady Vánoce, Štědrý den, ale to neřeknu. Spíš jenom se podíváme na to, že máme tady narozeniny slavných, nebo spíš slavné narozeniny, a pokud slavíte i vy dneska, tak je máte úplně stejně jako herečka, zpěvačka, módní návrhářka a taky tanečnice známá pod přezdívkou Jerry Lowe. Je to Jennifer Lopez, dneska má 54 let, neuvěřitelný, už 54. No jo, tak nikdo nemládneme. Jennifer Lopez můžete znát z filmu jako Selena, Krásná pokojská, Svatby podle Mary nebo Zlatokopky, ale taky znáte její nesmrtelný hity. Tady je úplně ten první, kterým prorazila, jmenuje se If You Had My Love. Další hodně dobrý byl Jenny from the Block.

tohle všechno je Jennifer Lopez, která dnes má své narozeniny. A jestli slavíte úplně stejně jako Jennifer, tak už to víte a všem vám přeju všechno nejlepší. Od Hit Radio Nord Music.

0: rozjetý jako parní vlak. Linkin Park, Damn Tennis Machine na Hitrádu Nord Music. Za chvíli Fastboy Topic, taky Pink Runaway. S vámi Dan, krásný pátek. A Ústí nad Labem má problém. Má kašny, který nestříkají a lidem to vadí. Co se děje a co se bude dít dál, to vám prozradím za chviličku. Tak buďte s námi. Hitrádio Nord Music.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen jí musíš hodit do spra...
2: Mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen jí musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný. Žádný...

Fastboy Topic, Forget You. Za malou chvíli Lady Gaga nebo Nickelback. S vámi páteční Hitrádio Nord Music, díky, že posloucháte. Dám překrásný dopoledne, 12:30 a Ústí nad Labem má problém, má kašny, který nekašní, to znamená nestříká z nich voda. Jsou to konkrétně ty na Lidickém náměstí a lidi se ptají, proč? Proč voda nestříká? Tady odpověď, na jaře se zjistilo, že tam je a protéká tam moc vody, že ty kašny mají velkou spotřebu a zjistilo se, že kašny protékají a proto se ta voda vypnula, aby se nemuselo platit hodně za ten provoz, jelikož voda, jak víme, je drahá. Teď se řeší samozřejmě oprava, letos to nebude, to vás uklidním, tak rychle to nejde, to víte, musíte mít papíry, konzultace, výběrku a tak dále, takže pokud, když bude všechno podle plánu, tak příští rok by kašny na Lidickém náměstí měly opět stříkat. Tak teda snad to dopadne a pokud by vám to jako vadilo, anebo vám to chybělo, tak zkuste na mírák, tam to ještě stříká.

0: Lady Gaga, Abracadabra, s vámi Hit Radio Nord Music, bude 11:45, to znamená, že páteční dopoledne se chýlí ke konci a znamená to, že už za chvíli tady budou srdcovky, taky nezapomeňte na naší odpolední show Padla, těší se na vás Káťa. No a to je pro mě znamení se rozloučit, loučí se Dan, přeju vám krásný víkend, bude teplo, tak se ho užijte a v pondělí po 9 se už teď těším zase na vás tady na Hit Radio Nord Music, kdy to projedeme a probereme, jaký byl víkend. Mějte se, ahoj!
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
14: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
13: Tak to bude drahota.
14: 6, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
13: Za auto roku? Jako fakt?
14: Fakt. 6, 5 jen v Auto Nord.
15: Škoda L-Rock. Auto roku 2026 teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
18: Já chci hot dog.
19: Já mám chuť na matcha latte.
20: Taky beru hot dog a klid v autě.
17: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
21: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
22: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
23: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
24: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
25: Jasně, já ti splním přání, trio.
26: Ryba jo.
25: Chytrý mozek.
26: Bujné svaly.
25: Kila dolů bez námahy.
27: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
28: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
1: Hit Radio Nord Music.
29: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na průtahu Teplic na Masarykově třídě se u Kruháče srazil osobák s nákladňákem. Blokovaný je jeden jízdní pruh, zdržení je nárazové. A opatrně dneska na trase z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Tašovice probíhají na krajnici práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na folkový most vás zve statutární město Most.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
12: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, na síti X to uvedla armáda. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Vrtulník Venom se zřítil během přistání včera popoledni, jedna vojákyně nehodu nepřežila. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat, když vám potravina způsobí potíže, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
13: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
12: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes hrají čtvrtfinálové duely. Součástí programu jsou dvě česká derby. Marie Bousková se utká s Terezou Valentovou, Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Pátou domácí tenistkou mezi nejlepší osmičkou je Sára Bejlek. Její soupeřkou bude Rakošanka Lili Tager. A teď ještě něco z regionu.
2: Obyvatelé Kadaň jsou dneska bez připojení k internetu i televizního signálu. Někdo totiž v noci ukradl v Prunéřově zhruba 300 metrů optického kabelu kabelové televize Kadaň, který zajišťuje služby pro město. Výpadek tak zasáhl celou Kadaň a může se týkat také části Klášterce a Chomutova. Případem už se zabývá policie.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Na severu Čech nás odpoledne čeká oblačno až polojasno, k večeru by se pak mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady srdcovky. A i ty páteční budou nabitý. Queenie, Jennifer Lopez, Entrance, Backstreet Boys. A odstartují to Kiss. A nejen tak ledajakým songem, protože zpěvák a kytarista Paul Stanley napsal tenhle song společně s Desmondem Childem a chtěl tím dokázat jednoduchou věc, jak jednoduchý je složit chytlavý disco hit, což se mu okamžitě povedlo.
0: Hit Radio North Music.
1: Jo, prostě jenom chtěl světu ukázat, že to umějí i mainstreamově. Tak to udělali. Kiss, I Was Made For Loving You jako první dnešní srdcovka.

0: prostě geniální. Kiss, I was made for loving you na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No v srdcovkách samozřejmě pokračujeme, čeká nás druhá. Tam se pustíme do trošku jiných vod. Oproti Kissům čeká nás totiž skvělá kapela Backstreet Boys. Všichni známe, jo, to období těchto boybandů, to bylo prostě skvělý. No a tenhle song vyšel v říjnu 2000, jo, a je to v podstatě jeden z nejznámějších songů z přelomu milénia. Okamžitě debutoval na prvním místě v hitparádách v Kanadě, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Norsku i na Novém Zélandu. A jo, je to ten typ té balady, který kluci prostě umějí. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Právě teď do vašich uší.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Give me a D. Give me a S. Give me a C.

0: Předělávka z roku 97, Entrance a Disco v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Původní song je mimochodem z roku 1979, jo, ale právě Entrance tenhle song vzal, no, překlopili ho do tehdy velmi trendy Eurodanceu a proto ten song je takhle extrémně chytlavý. Taky jste si to zpívali, co? Mně je to úplně jasný. No a věřím, že zpívat si a možná se i vrtět budete i u dalšího songu. Máme tady dnešní oslavenkyni Jennifer Lopez. Tam je nutno říct, že J.Lo, prosím vás, dneska slaví 57 let, jo? A pak se běžte podívat na její fotky. Já to nechápu, je to neskutečný, ta baba je úplně neuvěřitelná, fascinující, wow, jakože wow. No, dneska slaví, tak mý přejem, ať takhle vypadá minimálně dalších 57 let. A ať jí to tak stejně báječně zpívá. Další srdcovka Jennifer Lopez, Ain't It Funny.

0: Legendární skupina Queen, legendární single The Miracle na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song reflektuje touhu po světovém míru a obdiv k přírodním i lidským divům světa. Což ještě k tomu v kontextu s tehdejším tajeným zdravotním stavem Freddieho Mercuryho je mimořádně emotivní záležitost. Neskutečně, co tyhle chlapci dokázali. Klobouk dolů. No a jak jsem zmínila, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ještě nás čeká ta vaše. Je to tak. Takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pojďte se odbrzdit. Napište na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy. No a hlavně, proč je to srdcovka? To je totiž to zásadní. Proč zrovna tenhle song vám vždycky vyskočí v hlavě? Zvedne náladu nebo vás přenese někam v čase, prostoru? Proč je to právě vaše srdcovka? Napište mi, jednu z nich si už za chvilku dáme. Do té doby nás čekají Offenbach, Norma Jean Martin nebo Alex Warren.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
15: 10 za měsíc?
14: Spíš 12.
15: 12? Vážně, Zuzko?
14: 7378.
15: Za toho velkýho Enyaqa?
14: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
15: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
14: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
16: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Black Swan a jeho Ordinary v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední dnešní srdcovku. A dneska jsem vybrala SMSku od Zlaty. Ta píše, já bych si nechala zahrát Sash La Primavera. V 98. roce jsem se zúčastnila Miss Aerobic. A tu nám tam hráli na uvítanou. Už je to pěkný pátek, co jsme s Olgou Šípkovou cvičili. Ráda na to vzpomínám a když jí hrajou, musím nastoupit. Takže, Zlato, nástup, no a vy všichni taky. Pojďte se trošku připátku rozcvičit Sash La Primavera.

0: Baby Goodbye, to je ale Farben v éteru Hit Radio. No prosím vás, dneska je to o vás. Dneska je totiž mezinárodní den takzvané self-care. Je to o tom dělat věci, které vám dělají dobře, jo? A je to úplně jedno, co to bude. Někdo si dá večer bublinkovou koupel, někdo odloží telefon, někdo si bude číst, jo? Je úplně jedno, co to pro vás znamená, ale dneska byste to měli dělat. Jestli potřebujete klid, dopřejte si klid. Jestli potřebujete vidět jiný lidi, vidíte jiný lidi, jo? Občas prostě je potřeba si ten den fakt na to vyhradit, protože v běžném schonu je to náročné. Takže dneska je oficiálně povoleno neodpovídat na zprávy, objednat si jídlo domů, jo, nevařit v pohodě a nedělat vůbec nic. A nikdo vás za to nesmí soudit. Tak si to dneska užijte. Ten nejlepší soundtrack k tomu samozřejmě doručíme. David Guetta, tedy Swims nebo Avril Lavigne už za malou chvíli.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
17: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Swift na Hitrádiu těsně před 13. Za chvilku hodiny nebo Marshmallow, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase Chomutov Karlovy Vary u Prunéřova na kruhovém objezdu bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením a projíždějte opatrně. A v Chomutově ve Farského ulici jsou v sobě dva osobáky, projíždí se jedním pruhem. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: It's Hozier.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Záchranné stanice po celé republice letos čelí velkému náporu. Od začátku roku přijali výrazně více zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než ve stejném období loni. Pokračuje za národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
11: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo z Ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
10: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Evropská komise předběžně shledala, že TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Čínská sociální síť prý nedostatečně chrání děti v online prostředí. TikToku za porušení pravidel hrozí vysoká pokuta. Na mistrovství světa ve vodním slalomu se dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Pokusí se navázat na Jakuba Krejčího, který se ve čtvrtek stal světovým šampionem na kajaku. A teď ještě něco z regionu.
1: Jsi boží, dnešní den bude skvělý, nebo svět tě potřebuje. V Teplicích se na chodnících objevily motivační nápisy. Stojí za nimi spolek Svab Teplice a Centrum Otočto. Vzkazy mají lidem připomenout, že vzájemná ohleduplnost a všímavost mají v každodenním životě své místo. Umístění nápisů proběhlo se souhlasem města Teplice.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: V Litoměřicích je 21 stupňů, v Kadani 19 a v Mostě 22. Odpoledne bude na severu Čech oblačno až polojasno, k večeru pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. Za chvilku si dáme ještě jednu soutěž. No a k tomu ty nejlepší hity. 13. hodinu odstartuje Amy McDonald a song This is the Life. Tak si to užijte.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct.

Marshmallow a Jonas Brothers, posloucháte Hit Radio. No už za pár dní v pondělí dorazí na Disney Plus nový seriál Posedlost. Je to tak, thriller, kde věřím, že budete napnutý každý díl. Jo, navíc klasika, vyjdou tři díly, pak se bude čekat. Ani to umí s náma. No a aby to bylo celého dost příjemnější, tak ještě tady mám jedno roční předplatné na Disney Plus pro někoho z vás. Jo, jo. A jak už z celého tohoto týdne víte, tak jediný, co musíte udělat, je zapojit se do diskuze. No a dneska jsem hodně zvědavá, s čím přijdete, protože zajímá mě, jak poznáte, že někdo lže. A ideálně někdo konkrétní, protože ano, každý z nás má nějaký ten svůj tik. Něco, co začneme dělat, když lžeme. Jo, někdo začne třeba uklízet, někdo řekne upřímně, že to myslí všechno strašně upřímně, jo, někdo vás najednou začne jinak oslovovat třeba. Tak jak u někoho ze svého okolí, přítele, dítěte, poznáte okamžitě a přesně, že vám lže? Napište mi na 777 937 777 a jeden z vás získá roční předplatné na Disney+.

0: One Republic, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne a někdo ho bude mít ještě krásnější. Díky moc za všechny zprávy. Já jsem to říkala už včera, vy byste všichni měli být normálně policajti, jo? Takhle dobrý skenery to nikdo nemá. Jste skvělí. Ptala jsem se na to, jak u někoho poznáte, že vám lže. Ideálně u někoho konkrétního. No a nakonec jsem vybrala zprávu od Dominika. Dámy a pánové, to je tak, když máte svoje děti jako svoje kopie. Dominik píše, když mi lže dcera, tak to poznám podle toho, že jí cukají koutky. Mám to totiž stejně. To je tak, když prostě víte, jak vypadáte vy, když lžete. A ono se to takhle hezky propíše do vašich malých kopií. Takže Dominikovi gratuluju. Věřím, že se s dcerou budou dívat společně na Disney Plus a pak budou paní domů lhát o tom, že nekoukali tak strašně dlouho, až jim z toho budou cukat koutky. Díky moc, že jste se zapojili a slibuju, že si pro vás zase něco připravíme. Pro všechny, tu mám další hity. Skvělá Sabrina Carpenter nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku. Jako fakt?
2: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
3: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
10: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
9: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
10: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
9: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
10: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
9: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

Neil Diamond a Two Friends, posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne, pátek, půl druhý, možná už si nenápadně balíte věci, ale ještě pojďme udělat jednu dobrou věc pro vaše vztahy v práci, jo? Taky si trošku zvednout dopamin, protože už víme, že třeba posílat zvířátka kamarádům, jako videa zvířátek samozřejmě, ne, že jim pošlete živou beverku, ale posílat obrázky kamarádům je skvělý, pomáhá to oběma stranám, jo? No a pozor, dokonce je tady studie, která tvrdí, že posílání memů svýmu šéfovi zvyšuje právě dopamin a taky to zlepšuje vztahy v práci. Tak, pojďme to zkusit, jo? Jako za pokus nic nedáte. Pošlete mu nějaký hodně vtipný memíčko, nějaký, který

máte uložený třeba i dlouho, jo? Klidně nějakou úplnou blbost, jak kočička s hrnkem kafe v ruce říká, haha, páteček je tu. No, uvidíte. No, buď se zasměje, všechno bude fajn. Když se nezasměje, tak nemá smysl pro humor a vy možná nebudete moc jít z práce dřív, ale za pokus to stálo, ne? A k tomu posílání memíčku, co teď budete dělat, já posílám další hity. Za chvíli Adele a teď už Krištof a Šňůry.

0: asi prostě nejlepší bondovka. Adele a Skyfall na Hit Radio, krásné odpoledne. No a pozor, konečně nějaký dobrý zprávy. A to konkrétně od vinařů. Hrozny už jsou totiž zralé, jo. Letos nám to příroda celý dost jako posouvá, jo. A týká se to právě i nového vína. Údajně ho do sebe budeme moct nalejt o dobrý 3 týdny dřív, což je super. Je to super, vidím všechny jak kejvou, ano, je to tak. Na burčák se dokonce můžeme těšit už příští týden. To je šílený. Ta doba je strašně zrychlená, prosím vás. Ale co je jako naprosto zásadní, je to, že vinaři se shodují už teďkon, že to oteplení moravskému vínu jenom prospělo. To je logický, že ve Španělsku je vždycky trošku teplejš, v Itálii a tak, jo. No a lahve s ročníkem 2026 by tak měly patřit mezi ty nejlepší za poslední roky. Takže jestli se vám teď zbíhají sliny, tak naprosto správně. A na co zas jinýho myslet v pátek, než na víno, že jo? Rosé a Bruno Mars už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
10: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.cz.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
17: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
18: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park-plon.cz.
19: Právě teď u Omoda a Jakeu.
15: ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
19: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Evanescence nebo Siddle, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči s uzavírkou počítejte v Žatci. V Žižkově ulici se pracuje na silnici a místo je neprůjezdné. A v Chomutově v Kamenné ulici probíhají práce na trolejovém vedení. Tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb, a to kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Představitelé Unie se měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Unie sociálních služeb odmítá, že by zákon porušila. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Podle obžaloby měla žena doma množírnu, zvířata zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí zemřelo. Žena vinu od počátku odmítá. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem nového týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se pak může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je ale nutné takto vzdálené předpovědi stále brát s rezervou. A teď ještě něco z regionu.
1: Silnice 31. třídy v Přístavní ulici pod opravovaným Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude následující 4 víkendy uzavřená. První uzavírka kvůli rekonstrukci stavby začne dneska v 9 hodin večer. Následující omezení mají být 1. a 2. srpnový víkend vždy od soboty 6. hodiny raní do nedělní 8. hodiny večerní.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Odpoledne bude na severu Čech většinou polojasno, k večeru pak až skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Zítra pak většinou polojasno a 26 až 29 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 14. a co víc, 5 měsíců do Vánoc, ale dárky pro vás máme už teď, už za chvíli. Ano, čeká nás první páteční kolo. No ale ještě předtím. Evanescence a Bring Me to Life.

0: Bring Me to Life, Evanescence, právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. No a pro někoho ještě krásnější.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Ejo. Je to tu, dneska první soutěžní kolo. Možnost nabít si tankkartu Easy až na 10 000 korun. Společně s Orlen totiž pro vás máme tuhle jedinečnou příležitost. Jo, pozor, princip velice jednoduchý. Dostanete 10 otázek. Každá odpověď je číslice od 1 do 10 a neopakuje se, takže vlastně je hrozně jednoduchý. No a za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě Easy. To zní skvělý, co? Je to tak. Benzín, letní občerstvení na cesty ve Stop Café, prostě dokonalá věc, kor takhle v létě. Takže jestli si chcete zahrát, tak teď pište na 777-937-777, chci soutěžit a jeden z vás se už za chvilku vydá na tuhle dokonalou cestu za 10 000. Pište, chci soutěžit, za chvilku půjdem společně na to 10 otázek a možnost vyhrát 10 tisíc na tankkartu Easy. Teď už ale další hity. Tohle je Cyril a Stumbling In.

0: Gustavo Lima a balada. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Jdeme jednomu z vás nabít tank kartu Easy. Soutěžíme společně s Orlen. A ano, na telefonu je první dnešní soutěžící a první soutěžící celé dokonalé desítky, Moňa. Moňo, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: No, dobře, už je pátek, zaplať pambu.
0: Moňo, jsi nervózní?
2: Tak trošku jsem, tak uvidíme, kam sahají moje znalosti. No, hele, nevím vůbec, co, jaký budou otázky. Už jsem teda soutěžila kdysi, ale to byla rychlá pětka, tam to bylo easy, no, takže...
0: Hele, já věřím, že tohle bude easy taky. Nebude to tak rychlý, akorát těch otázek bude dvakrát tolik, no.
2: No, tak právě.
0: Hele, 10 otázek. Odpovědi jsou číslovky od 1 do 10, jo, neopakujou se. To je úplná pohoda, úplná pohoda. Mm-hmm. Jseš na to ready?
2: No, snad jo.
0: Tak Moňo, nádech, výdech, jdeme na to. Kolik členů měla nejslavnější sestava kapely The Beatles?
2: 4.
0: No jasně. Kolik lupičů se v prvním filmu Sám doma snaží vykrást dům McAllisterových?
2: 2.
0: Ano. Kolik trpaslíků bydlelo se Sněhurkou?
2: 7.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Kolik hlavních kamarádů tvoří ústřední partu v seriálu Přátelé?
2: 6.
0: Ano, výborně, pátá otázka. Kolik kruhů najdeme na olympijském symbolu?
2: 5.
0: No ano, výborně, šestá otázka. Kolik filmů má hlavní série o Harrym Potterovi?
2: 6.
0: Bohužel, ne. Bohužel. Nevadí, jdeme dál, jdeme dál. Kolik životů má podle známého rčení kočka?
2: 7. 9.
0: Nevadí. Osmá otázka. Z kolika disciplín se skládá atletický desetiboj?
2: No, z 10.
0: No jasně. Kolik prstenů vládne všem ostatním prstenům v Pánovi prstenů?
2: 1.
0: No ano. No a poslední otázka. Jaké číslo se skrývá ve slově bratři?
2: 3.
0: Tak Boňo! Tankarta Easy nabitá na 8 tisíc.
2: Super.
0: Jako bála se z toho podle mě zbytečně. Teď to byla čistá jízda skoro.
2: No skoro jo, já jsem zaváhala u těch životů. No ještě něco tam byla, už nevím teda.
0: No ten Harry Potter, no. Ten.
2: Jo, já to jako moc nesledovala, no. Já nevím, kolik jich bylo, 8?
0: 8. 8.
2: No,
0: a kočka má 9 životů, no.
2: No, 9, no, no.
0: Hele,
2: no.
0: Ale vůbec to nevadí. Ale
2: i tak dobrý.
0: Tankarta Easy nabitá na 8 tisíc, ty si můžeš na Orlando jet natankovat, dát si tam něco dobroučkýho, no prostě ideální tip na letní výlet. Jo?
2: Tak to je super, děkuju.
0: Moni, nemáš vůbec zač. Děkuju, že jsi tady se mnou dala to úplně první kolo. Můžeš posluchačům potvrdit, že to stojí za to?
2: Ano, stojí to. Není to těžký, jo.
0: Fantastický, Moni, měj se krásně, hezký
2: taky.
0: Víkend. Ahoj.
2: Taky, naschle, ahoj.
0: No vidíte, úplná pohodička. Další kolo, příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si.

0: Michal Šultá, Rehab, Waterfall na Hit Radio. Přeju vám krásný pátek, doufám, že máte úsměv od ucha k uchu a ideálně jste na cestě z práce. Ten nejlepší páteční soundtrack si k tomu dáváme společně. Hunter X nebo Pitbull už za malou chvíli.
1: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
17: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
18: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Adela, Chris Brown v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Jestli plánujete dovolenou, kašlete na to. Ne, nemá to smysl, nejezděte, fakt ne. Podle čerstvé zprávy si totiž na dovolené opravdu odpočine jeden člověk ze tří. No, tak když počítám tříčlenou rodinu, tak to bude tatínek, ne? Pravděpodobně, dávalo by to smysl. Taky se navíc ukazuje, což teda mně přijde úplně šílen, že jak žijeme v takový hodně jako divoký době, jo, tak dva týdny jsou na odpočinek málo. Pokud se chcete dát jako dohromady na dovolený, tak máte vypadnout na tři týdny. Jako hele, v teoretickém, jako v teoretický rovině, to je dokonalý, jo, tři týdny, nic prostě, ležet, drinky, na pláži, pohoda. Představte si ale, že před kolegy nebo svým šéfem

FM v práci naznačíte, že někam jedete na celý 3 týdny. To byste možná strávili na jibce ty 3 týdny, co? No nic, radši buďte s námi, jo, protože třeba dneska večer v 18.00 opět to nejlepší z 80., 90. a milénia, jako tady Duran Duran.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Přestaňte, přidejte plusko, poslouchejte. Páteční padla právě přichází. Po pracovních povinnostech potěší pořádná porce perfektní pohodindy. Páteční party plná protančených pozitivních pecek. Přátelé, playlist připraven. Pálíme! Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Startuje nejvyšší fotbalová soutěž.
7: FK Teplice proti Bohemians Praha 1905.
6: V sobotu 25. července od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 3 odpoledne velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
12: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
11: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
12: Ty máš elektromobil?
11: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
12: Sousede, kde přesně?
13: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
14: Jasně, já ti splním přání, Trio.
15: Ryba jo.
14: Chytrý mozek.
15: Bujné svaly.
14: Kila dolů bez námahy.
16: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
17: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
18: Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

posloucháte Hit Radio, za námi Lenny, krásné odpoledne všem. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, příští týden už se na vás těší klasicky Jirka Pelnář, přesně ve 12 pondělí. Mějte se hezky, užijte si krásný víkend, pokud vyrážíte dneska večer někam ven, tak opatrně, jo, nepřežeňte to, ať ta sobota nebolí příliš. Mějte se moc hezky, krásný pátek.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio North Music.
2: Happy birthday.

0: Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodový páteční odpoledne všem. Pozor, dejte v Chomutově v Palackého ulici na Kruháči u Lidlu. Máme tady nehodu dvou osobních aut, počítejte s omezením. No a kvůli stejné nehodě projedete jedním pruhem taky v Děčíně v Benešovské ulici. I tady máme v sobě dva osobáky, tak opatrně a šťastnou cestu, ať si neskazíte víkend. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový most vás zve statutární město Most.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné páteční odpoledne. Český vrtulník se opět vrací do Francie, kde bude pomáhat zhašením rozsáhlých požárů v oblasti Bordeaux. O pomoc v noci na dnešek opětovně požádal prezident Macron. Vedle českých a slovenských vrtulníků budou ve Francii pomáhat také hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Vyhořelá budova v bývalém baťovském areálu v centru Zlína půjde kompletně k zemi. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince letošního roku. Zdraví a život ohrožující části stavby pak musí zlikvidovat do 6 týdnů, jak vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu. Sousední Rakousko zasahlo zemětřesení o síle 4,5 stupně Richterovy škály. V noci na dnešek ho zaznamenali na pomezí Dolního Rakouska a Štýrska, kde otřesy zavinily sesuvy kamenů na silnici. Zemětřesení prý pocítili také ve zhruba 100 kilometrů vzdálené Vídni, jak uvádí novinky.cz. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích dvě zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a také mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
0: No tak konečně zase na chvilku leto. Dneska je to parádní, kamarádi. Sluníčko a měříme kolem 24 stupňů. O něco lepší to bude ještě zítra. Jasno až polojasno, teploty povyskočí až k 29. A i v neděli teplo ještě vydrží. Ale no, postupně během dne čekáme místy déšť a nebo taky bouřky.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Každopádně je tu pátek. Páteční odpoledne, páteční padla. Nejkrásnější a nejsladší tečka za celým náročným pracovním týdnem. Komu dneškem startuje dovolená, tak třikrát hura. Ej, chuchu, tralala, ten má o důvod víc k oslavě a lepší náladě, ale to zaručuju vám všem. Připoutat a startujeme až do 18 hodin. Je s vámi Káťa Haplová. Ode mě jako první Lee and Rhymes.

9 minut po 3. hodině. Ladíte Hit Radio Nord Music, tohle byl Damiano David a The First Time. Hit o tom, jak jste poprvé potkali toho člověka, který vám prostě jednou provždy změnil život. Ale ono není hned potřeba měnit život. Kolikrát bohatě stačí změnit prostě jenom pohled na věc. Změnit náladu, anebo proměnit obyčejnou cestu do práce. Tak si zkuste víc všímat svého okolí. Sledovat třeba prach obyčejný chodník. U nás v Teplicích se teď totiž objevují takový krátký pozitivní vzkazy a nápisy, který lidem prostě vykouzlí úsměv. Cestou do práce, cestou na autobus, nebo jen tak prostě při procházce městem. Někdy totiž stačí fakt jenom jedna milá věta a den je prostě hned o něco lepší. Takže nápisy jako si boží, dneska ti to sluší. To je přesně to, co prostě v těch Teplicích fakt teď potřebujeme. No a jestli jste nic takového ještě neviděli ve svém okolí, nezaznamenali, nebo vám to třeba dneska ještě nikdo neřekl, tak vedli jste si výborně. Jste skvělí. A svět vás fakt potřebuje. Teď už si užívejte volno. A víkend. Petr Pitch Project, Hit Radio North Music.

0: 15 hodin na 17 minut, tak přejeme krásný páteček. Jelikož bude o víkendu krásně, tak konečně zase vytáhneme k vodě kamarádi. Ale není nic horšího, když jakoby jdete třeba s dětma k vodě, někam na koupaliště, vedle vás si rozbalí svůj dekupán, který si zapálí a čadí jednu za druhou celý to boží odpoledne. Ovšem už jsou i koupaliště u nás na severu Čech, kde mají kuřáci svoje speciální zóny. O těch vám povím za chvilku. Kam takhle s rodinou vyrazit, aniž byste nepřišli domů jako z hospody v 90. A do té doby hrajeme to nejlepší, co tady pro vás mám. Rihanna, Calvin Harris, už za chvilku.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

páteček, sluníčko, za chvilku půl čtvrtý, ale to je prostě značka Ideál. Navíc léto má vždycky dvě nepsané pravidla. To první, na koupališti si zaručeně vždycky lehnete vedle toho nejhlasitějšího člověka. A druhý pravidlo, když si chcete v klidu užít ten čerstvý vzduch, který voní tou vodou, tak zrovna v tu chvíli si někdo vedle vás zapálí cigaretu. To druhý pravidlo teď chtějí změnit v Lovosicích. Na koupališti tady teď totiž nově vznikly vyhrazený kuřácký zóny, takže kouřit se bude na koupališti v Lovosicích už jenom na označených místech, speciálních místech pro kuřáky. No a cílem samozřejmě je, aby si to ostatní mohli prostě užít bez cigaretového dýmu. Někomu to nevadí, někomu z vás je naopak, nebo takhle, někdo z vás je naopak na té druhé straně barikády. To taky chápu. Taky jsem byla kuřák. Ale jako, co si budeme povídat? Není lepší pocit, než vylíst z té vody, plácnout sebou na tu vyhřátou deku a zapálit si. Já to chápu. Ale víte jak, já už 4 měsíce nekouřím, takže teď jsem chytrá jak rádio. Jak Hit Radio North Music, který vám třeba právě teď na cestu na koupák hraje, ale opravdovou bombu, takže kamarádi,

0: Za chvilku nás čeká další porce těch odpoledních hitů z našeho playlistu. Můžete se těšit třeba na americkou partičku Imagine Dragons, ale zabrouzdáme taky do toho českýho rybníčku. Musím se při pátku prostě nabízíme to nejlepší na Hit Radio Nord Music. I Eva Farná a Miraj se na vás těší už za chvilku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: April. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Jasně, já ti splním přání, trio.
13: Ryba jo.
12: Chytrý mozek.
13: Bujné svaly.
12: Kila dolů bez námahy.
14: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
15: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
16: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

za 10 minut 4 odpoledne. Páteční hit Radio North Music je s vámi v práci, anebo taky na cestě z práce. Tohle byly Imagine Dragons. No a venku teda krásný počásko. Jestli nám vydrží během víkendu, to si řekneme samozřejmě za chvilku ve zpravodajském servisu, ale do té doby ještě posílám pár pecek. Budou Spin Doctors, anebo právě teď odpolední lekce francouzštiny.

0: slunečného, teplého odpoledne, Million Good Reasons a i Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, pohodový odpoledne všem řidičům. Stále dejte pozor v Chomutově v Palackého ulici na kruháči u Lidlu. Tady se srazila dvě osobní auta, takže počítejte s omezením. No a jedním pruhem stále projedete taky v Děčíně v Benešovské ulici, kde máme taky nehodu, kde se taky bourá. Takže opatrně při pátku, ať si neskazíte víkend. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
9: 16 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Stavba železničního tunelu mezi Prahou a Berounem bude stát v dnešních cenách kolem 670 miliard korun. Je to výrazně více, než se předpokládalo. Aktuálně se chystá dokumentace k projektu a pokračuje geologický průzkum. Samotná výstavba skoro 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít asi v roce 2032 a potrvá 12 let. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat v případě, kdy vám taková potravina způsobí zdravotní potíže, to ví Lucie Korbeliusová z D-testu.
10: Vznikne ve spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
9: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Jak budou vypadat nové eurobankovky? Evropská centrální banka už představila užší výběr návrhů a očekává, že do konce roku bude jasno. Vybírat z nich mohou i Evropané, a to do 21. září. Nové bankovky se inspirují přírodou a slavnými osobnostmi. Může na nich být třeba Beethoven a nebo Ledňáček. Fanoušci fotbalu se dočkali. O víkendu začne nový ročník naší nejvyšší soutěže. V roli favorita do ní vstoupí Slavie, která bude útočit na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou ji zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se ale otevřeně přihlásila také Plzeň.
0: Tak pojďme ještě mrknout na to počasí. Konečně zase na chvilku léto. Dneska je to teda opravdu parádní, jako za odměnu sluníčko, a měříme kolem 24 stupňů Celsia. Ještě o chlup lepší to bude zítra. Jasno až polojasno, teploty na severu Čech povyskočí až k 29. I v neděli teplo ještě vydrží, ale postupně během dne čekáme místy déšť a nebo taky bouřky.
8: Hit Radio North Music.
0: Je tu pátek, páteční odpoledne, páteční padla, 4 minutky po 4. hodině s vámi stále Káťa Haplová. No a jelikož máme už ten víkend opravdu na dosah ruky, tak za chvilku si samozřejmě řekneme, kam třeba vyrazit za zábavou, kde si to užít a kde byste na severu Čech rozhodně neměli chybět. Právě teď další hity, Daniel Pauter a Bad Day, tak díky, že jste s náma.

0: tohle prostě baví. Ray, Where's My Husband na Hit Radio Nord Music, jelikož máme pátek, my vám přejeme krásný odpoledne, víkend před náma, tak samozřejmě pojďme se podívat, kde to žije na severu Čech a kam vyrazit. Jako první vás pozvu na film do letního kina v Lounech, další promítání na výstavišti v letním kině Park Louny Amphitheatr, kde je dneska večer na programu česká komedie Dream Team. Vstupný je sem zdarma, občerstvení zajištěný a taky vás samozřejmě pozvu za muzikou, jak jinak, třebívlickým vinařství Johan V. bude dneska večer pokračovat seriál letních koncertů Hudba na Vinicích s Rajvkou. Dneska večer vás potěší slovenská rocková partička Horkýže Slíže. Zítra je na programu Adam Ďurica, takže to vypadá jako takový slovenský víkend. Ale k tomu se bude podávat to nejlepší český vínečko a další občerstvení. Areál se tradičně otevírá v 18 hodin, no a kdo u nás vyhrál lístky na Hit Radio Nord Music, tak tomu ještě jednou gratulujeme. Užijte si tenhle hudební víkend.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Tak nechte ten biznis už bejt. Teď je pátek. Zamkněte tu práci do šuplíku, ona nemá nožičky, ona vám do pondělí neuteče. To by vám samozřejmě neudělala. Teď už si prostě jenom užívejte v naší společnosti volníčko, víkend a ty nejlepší hity. Za chvilku pro vás třeba Dua Lipa, Houdini, ale zabrouzdáme taky do těch let dávno minulých, do našich oblíbených dekád, už za chviličku. Tak díky, že jste s náma a nedržte ještě chvíli. Jsme Hit Radio Nord Music.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
12: V srdci Mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový Most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový Most vás zve statutární město Most.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
19: 10 za měsíc?
18: Spíš 12.
19: 12? Vážně, Zuzko?
18: 7378.
19: Za toho velkýho Enyaqa?
18: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
19: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
18: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
20: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
22: Hitrádio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Za minutku půl pátý posloucháte páteční hit Radio North Music, Dua Lipa a Houdini. No ať už máte na dnešní večer plány jakýkoliv, nebo nemáte třeba vůbec žádný, bude jenom lehunka, grilovačka, když už je konečně venku takhle krásně zase. No tak týhle grilovačce máte štěstí, že jdem zrovna kolem, protože i dneska od 18 hodin vás čeká Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky začátku milénia. Takže i dneska večer vám budeme hrát ty vaše oblíbený uplynulý dekády. No a když je pátek, tak to vezmeme pořádně od podlahy. Tohle je trošku hudba z budoucnosti, je to až o zítřejší noci, Saturday night. Wakefield prostě nesmí v pátečním Hit Radio Classic rozhodně chybět. A já jsem zůstala s váma dneska večer ještě v těch devadesátkách trošku, protože i další ukázka, kterou si právě teď dáme, vznikla prostě v téhle skvělý době. Venga Boys, šalalalala. No ale hit, který si dáme právě teď od začátku až do konce, já si myslím, že stačí, když jednou hrábneme do strun. Co, holky? Ten plakát tam visí v tom pokojíčku pořád.

0: Za pár minut 4:45. Páteční hit Radio North Music je s vámi, taky kamaráda Feel Alive. Kamarádi, kdybyste dneska mohli dělat to, co opravdu v hloubi duše skutečně chcete dělat, co by to bylo? Nechat děti u babičky a jít na sklenku s kamarádkou? Nebo naopak, jít spát rovnou s dětma a co jako? Vypnout telefon, zapnout telku, dát si ten nejstupidnější seriál na světě, anebo si otevřít pivo ve vaně plný bublinek? Dneska můžete. Je Mezinárodní den self-care a to je o tom dělat prostě věci, které vám opravdu skutečně dělají dobře. Někdo potřebuje klid, někdo jiný naopak potřebuje lidi, ale všichni občas asi potřebujeme vypnout, aby jsme mohli zase někdy znovu zapnout. Dneska je oficiálně povolený neodpovídat na zprávy, objednat si jídlo domů, nesoudit se a klidně třeba nedělat vůbec nic. Dneska je to fakt jenom o vás. Takže krásný den přejeme.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
8: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
8: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
9: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
10: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
11: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
12: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
15: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
14: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
15: Ty máš elektromobil?
14: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
15: Sousede, kde přesně?
16: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen

0: jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kids Laroi, Without You, páteční hit Radio North Music a 17. hodina. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Lounsku v Podbořanech. Ve Vroutecké ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou. Provoz je tam částečně omezený, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: 17 hodin, další krátké zprávy a Bára Purkártová. Krásné odpoledne. Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jsou při vědomí a stabilizovaní, jak dnes informovala armáda. Vrtulník Venom se zřítil při návratu z výcvikového letu. Jedna vojákyně zemřela a 4 vojáci utrpěli zranění. Ministr školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let. Hnutí SPD pak tomu předložilo analýzu, která od roku 2029 navíc doporučuje zrušení 9. tříd s argumentem, že přinese české ekonomice peníze. Diskuzi o tom připustil i premiér. Do Evropy míří další vlna veder. Dnes o tom píší novinky.cz, podle kterých se má vytvořit tepelná kupole, která se může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely naznačují teploty až kolem 40 stupňů, což by se mohlo týkat i Česka. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijal letošní české vítězky a finalistky tenisového Wimbledonu. Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou a Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou. Přivítal je ve wimbledonské kšiltovce, kterou dostal předem po tajmu od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry, Lindy Noskové. Ještě pojďme mrknout na předpověď počasí. Konečně to tady zase na chviličku léto. Dneska je to fakt parádní. Teda sluníčko měříme kolem 24 stupňů. No a o něco lepší to bude ještě taky zítra. Jasno až polojasno, teploty povyskočí až k 29. I v neděli teplo ještě vydrží, ale postupně během dne čekáme taky místy déšť a nebo bouřky.
6: Hit Radio North Music.
0: 3 minutky po 5. páteční Hit Radio North Music a padla odpolední show, která už jde do svýho finiše, do cílový rovinky. S vámi ještě posledních 60 minut Káťa Haplová. Jestli vám dnešním dnem startuje dovolená a vyrážíte někam na dovču letecky, tak pro vás mám za chvilku dost podstatný informace. Teď už Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Jeden z těch největších ultimátních hitů. Alex Warren Ordinary na Hit Radio North Music. Máme 10 minut po 5. hodině, krásný pátek, přeje Káťa. Dokud nejsme na dovolený, tak si vždycky nedokážeme pořádně odfrknout, že jo? Taky to tak máte. Někomu z vás právě dnešním dnem startuje dovolená, takže ty poslední dny byly v práci strašně stresující, abyste všechno stihli naplánovat, tohleto, támhleto, ale to je vždycky nic ve srovnání s tím, jaký stres zažíváme při té cestě na dovolenou. Jestli máme všechno, jestli se stihneme odbavit, jestli stihneme to letadlo, co když tam budou fronty, ty nemáš plastový pytlík na teku. Pane bože, ty máš v batohu půllitrovej sprej na opalování. Hele, kamarádi, už nemusíme stresovat. Neuvěřitelná úleva pro nás všechny. Už žádný přelejvání sprcháče do těch malinkatých lahviček, aby jsme to mohli vzít prostě sebou na palubu letadla. Letiště Praha spouští totální revoluci v kontrole. Nasadilo CT skenery na terminálu 2 do plného provozu. Prostě tam ten batoh šoupnete, jak je, a prostě jdete dál. A to úplně nejlepší na tom, ten limit 100 ml na tekutiny u těchto nových linek prakticky mizejí. Takže za mě osobně je to úplně největší psychická úleva pro nás cestujícím hned od vynálezu koleček na kufru.

0: Tayo Cruz, Break Your Heart na Hit Radio Nord Music. Krásný pátek přejeme. 17 hodin a 19 minutek. No a pokud se dobře koukám do toho kalendáře, tak je 24. Ten chtěla říct prosince, ale 24. července, kamarádi. To znamená, že za 5 měsíců... strašný, normálně deprese na pochodu. Ne, užívejte si to léto, dokud to jde. A budeme rádi ještě za 40, až bude 24. prosince.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpovím počinu ve Valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták. Jakého svět neviděl?
12: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
11: Počkejte, kůň? Ukachen?
12: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla. Vy? Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
11: Tak moment, kůň nebo žába?
12: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
11: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
12: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
11: Co? To?
12: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
11: Do reprezentace? Jako za národák?
12: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
11: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Benassi Bros v pátek na Hit Radio North Music. Every single day a za chvilku už máme půl šestý. Jestli se dneska, kamarádi, chystáte kolem jezera Most a uvidíte na obloze letadla, tak nepanikařte, nezačalo tam natáčení dalšího Top Gunu. Organizátoři festivalu Let It Roll totiž finishou s přípravama. No a součástí je taky letecká show. Tenhle největší drum and bassový festival na světě, který se opět letos uskuteční u jezera Most, se pomalu ale jistě chystá otevřít brány a kolem jezera je to teď znát opravdu čím dál víc. Takže jestli uslyšíte burácení motorů, tentokrát to nebude sousedce se kačkou, ale dost možná je to taková generálka na jeden z těch největších festivalových víkendů u nás. A je nám ctí, že je to právě u nás v Mostě. Takže už za pár dní Let It Roll, největší drumcový festival na světě právě u jezera Most.

0: víme. Aby jsme prostě nezestárli ani o sekundu. Coldplay, Little Sims a Burna Boy, We Pray. Tak to je hit, na který se můžete těšit na pátečním Hit Radio North Music už za chvilku. K tomu nabízem další pecky, Jonas Blue a nebo taky Alvaro Soler. Tak krásný odpoledne a díky, že jste s náma.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Startuje nejvyšší fotbalová soutěž.
9: FK Teplice proti Bohemians Praha 1905.
8: V sobotu 25. července od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 3 odpoledne velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio North Music.
10: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
12: Tak to bude drahota.
11: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
12: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
13: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Alvaro Soler. To je Machinába na Hit Radio Nord Music. Hit o tom, jak si představujete toho člověka, ke kterému se vracíte domů. To jsou ty nejkrásnější myšlenky. Právě teď v pátek po práci, že jo? Takže pokud už taky míříte domů za těma svýma nejbližšíma, za těma svýma milovanýma, tak vám popřeju šťastnou cestu. Hlavně užívejte krásný víkend, konečně po dlouhý době zase letní víkend u nás na severu Čech. Ať už zamířej vaše cesty úplně a kroky úplně kamkoliv, tak užijte si parádní víkend. Já se na vás budu těšit zase v pondělí. Tentokrát možná už bude padla kompletní Káťa Haplová a taky Kamil Bílský, který se vrátí po dovolený. Už mu to končí pacholkovi. Tak zase v pondělí ve 3. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, stále počítejte s tím, že neprojedete na Lounsku, v Žatci, v Žižkově ulici. Probíhají tady práce na silnici a s omezením počítejte v Chomutově v Kamenné ulici. Tady probíhají práce na trolejovém vedení. Šťastnou cestu při pátku. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyhořelá výšková budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně půjde kompletně k zemi. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat už do 6 týdnů. Kriminalisté z Pardubického kraje řeší případ mladíka, který pomocí AI vytvořil nahou fotku své známé. Obrázek měl poté rozeslat dalším lidem. Letos se jedná o 6. podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí umělé inteligence je trestný čin. Hrozí za to až 5 let vězení. V Uherském Hradišti dneska začíná letní filmová škola. Festival, na který každoročně míří tisíce lidí, potrvá do čtvrtka. Kromě projekcí snímků nabízí koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. Tenistka Tereza Valentová na turnaji WTA v Praze postoupila do semifinále. V českém derby porazila obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-1 na sety. Naopak Sára Bejlek ve čtvrtfinále podlehla 0-2 Rakušance Lili Tager. Teď proti sobě hrají Barbora Krejčíková a Dominika Šalková.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: V noci i zítra přes den by nad Českem mělo být jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů, v údolích až 5, sobotní maxima 24 až 29.
2: Krásný dobrý večer, s vámi už Lea, tak trošku nečekaně, dáme si takovou prodlouženou jízdu, budeme spolu usínat, zítra spolu budeme vstávat. Každopádně 80-ky, 90-ky, milénium, Madonna letí za vámi právě teď. Tak hezký pátek!

chutná pátek šéteru Hitrádia, 11 minutek po 18. hodině. Elton John, I don't wanna go on with you like that. Milujem tenhle song. Tak co, jak se máte, co děláte? Napište mi to na 777-937-777. Já jsem tady taková samotinka ve studiu, ale mám tady vás. Tak mi dejte vědět, co děláte, jak se máte, jaký máte třeba plány na víkend. Dneska spolu budeme usínat, zítra spolu budeme vstávat celou sobotu a neděli. S vámi Lea Děnděši, tak já doufám, že se máte báječně, protože před námi je to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Což jsou hity, které vy, naši posluchači, milujete. Já je teda zbožňuju, protože já říkám, zasekla jsem se v 90. jsem 85. ročník a prostě nesmrtelná hudba. Jinak tomu nebude ani teď, protože si dáme takovou romantiku. Ale co to bude? Se nechte překvapit. No a potom bude slečna, dívka, žena Stacy Orico s hitem Stuck, který já jsem zbožňovala. Tenkrát byla i taková ta hudební hitparáda ESO. Byla to píseň, která ovládala ty hudební žebříčky světových hitparád na prvních místech. Tak to si dáme za moment, ale teď už. Slibovaná romantika. Dámy a pánové, pokud máte někdo dneska takový romantický večer, tak tohle je od nás pro vás Bryan Adams. Everything I do. Hezký večer.

0: 18 hodin 19 minut, aktuální čas, hezký dobrý večer. Jdeme na vaše SMSky, ahoj Leonko, jsem na odpolední do 21. hodiny a pak budeme spolu i na ráno. Máme se dobře, příští týden dovolená posluchačka Raduš. Radunko, zdravíme, taky nám píše Marila. Ahoj Leonko, tak já se dnes těším na večer sama pro sebe, proseko, dobrůdky a nějaký film. Zítra ráno se opět těším na tvůj hlas, hezký pátek všem, Marila. Marilko moje, tak já myslím, že tohle je značka ideál. Miluju večery sama pro sebe a nejen večery. Taky nám tady píše Ivče. Ahoj Leonko, my se chystáme na týdenní dovolenou na Vranovské přehradě, takže balíme a zítra vyrážíme. Přeji vám krásné pozdní odpoledne a super víkend a tobě příjemné vysílání. Já vám moc děkuju za krásné zprávy, protože jich chodí opravdu velký počet. Díky, díky, díky. No a za chviličku Kylie Minogue, taky Busta Rhymes, Mariah Carey a spousty další skvělé muziky. Buďte s námi.
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park-plon.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: takhle to přesně dopadne, když si moderátor zapomene zapnout mikrofon. Hezký dobrý večer, 18 hodin 40 minutek. Před námi je Wingfield, Saturday Night. A spousty další skvělé muziky, co třeba 90. Fun Factory, anebo Boyzone, jeden z nejlepších boybandů 90. let. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak buďte s námi.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Krásný dobrý večer s vámi, Lea, posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z nejlepších 80-ky, 90-ky, milénium. Pokračujeme až do 21. hodiny.

plném proudu v pátek 24. červenec a teď si na své přijdou nadšenci a miláčci roku. Respektive takových rokových balad, protože před námi je jedna z nejvíce nejznámějších rokových kapel a tím je Metallica. Nothing Else Matters pro vás všechny právě teď.

0: pátek večer posloucháte Hit Radio Classic s vámi Lea, díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dohči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio Nord Music. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Hit Radio.

večer, posloucháte Hit Radio s vámi, Lea, doufám, že se máte krásně, že už jenom odpočíváte, relaxujete, protože před námi je spousty skvělých osmdesátkových, devadesátkových hitů až po milénium. Hrajeme vám jenom to nejlepší, jinak tomu nebude ani teď. Přijde legenda všech legend, zpěvák, kterého já osobně zbožňuju, konkrétně jeho píseň Another Day in Paradise, tu si ale nedáme. Dáme si něco jiného, bude Phil Collins, ale před ním ještě tahle skvělá kráska Pink a Family Portrait právě teď.

0: Píše nám tady posluchač Lukáš, ahoj Leonko, moc rád tě slyším z éteru Hitrádia. Hrajete úplně skvěle, protože my tady máme noční šichtu a posloucháme vás na plný koule. Všude nám to tady hraje. Prosím, zahrajte i něco českého, jestli by si mohla pro kluky ze Škodovky. Je tady ještě Máca, Pavel, Tomáš a Jenda. Díky moc, jste super. No tak kluci, hlavně ať vám ta práce jde pořádně od ruky. S hudbou to jde všechno líp. A samozřejmě něco z českého rybníčku, co třeba Buty, až ten vláček zapíská. Tak tohle bude taky Manu Chao, Me Gustastu a spousty dalších skvělých hitů. Rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny vám hrajeme 80. 90. až po milénium.
1: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Hit Radio North Music.
7: Zlepši si náladu.

pátek večer, 24. červenec, vámi Lea, hezký dobrý den, díky, že posloucháte Hit Radio, 80. 90. milénium. No a nyní si na své přijdou panoušci takové krásné, melancholické rockové balady a já říkám, že to je jeden z takových těch songů, při kterých je strašně hezký strávit ten večer prostě s druhou půlkou. No posuďte sami, Black Velvet, právě teď.

0: pátek večer, zítra víkend, pro většinu z vás volno, volníčko, odpočinek, relax. My tady s Filipem budeme na značkách v 7 hodin ráno a zase narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. To znamená, že budeme hrát skvělou muziku, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně budeme někomu z vás dělat velkou radost. Mrkněte na web hitradio.cz, tam se všechno dozvíte, co pro někoho z vás máme, když kliknete na takovou tu ikonku soutěže, tam to všechno vidíte a my budeme rádi, když zítra ráno tady budete s námi. A teď už jdeme zase hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Hezký večer.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Nord Music.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.

0: Náš společný čas pomalinku, ale jistě vyprchává. Popřeju vám krásnou dobrou noc, ještě hezčí večer, užijte si ho podle svých představ. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Někdo budete vstávat s námi, někdo s námi budete i usínat po propařené, protančené noci. Ať už děláte cokoliv, díky, že jste zítra rádiem. Byla s vámi Lea, přeju vám krásnou dobrou noc a nechte si něco hezkého zdát, jo? A pokud možno, zůstaňte s námi dál. Ahoj.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Randomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
5: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Radio Nord Music.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,